0: Pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.

0: Radio City Brno.
1: Pivoteka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivoteka BTL-škopek.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
0: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je?
4: To je Stalpe.
3: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
5: Hitradio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
5: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
4: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
6: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká národní banka dnes rozhodne o úrokových sazbách. Podle analytiků ponechá základní sazbu beze změny na úrovni 3,75%. Bankovní rada zároveň zveřejní novou prognózu vývoje české ekonomiky. Naposledy centrální banka sazby zvýšila v červnu poprvé po 4 letech. Epidemie eboli v Kongu dál sílí. Počet obětí už přesáhl 1800 a nakažených jsou téměř 4000. Nejvíce zasažené jsou provincie na východě země. Podle odborníků šíření nákazy komplikuje nedostupný terén, násilí i skutečnost, že proti současnému kmenu viru zatím neexistuje schválená vakcína. Fotbalisty Hradce Králové čeká dnes velký evropský večer. V úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy přivítají od 19 hodin turecký Bešiktaš Istanbul. Za hosty by měl nastoupit i český reprezentant Václav Černý. Pokud Hradec favorita vyřadí, zajistí si účast v hlavní fázi některého z evropských pohárů. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Znojmo představí koncepci nového rezidentního parkovacího systému. Ta má zjednodušit parkování místním a nastavit jasná a přehledná pravidla pro podnikatele nebo návštěvníky. Projekt odstartuje v historickém centru a postupně se rozšíří do dalších částí města. Lidé se s ním seznámí 27. srpna v 17 hodin v centru jízdárna. Čtvrteční dopoledne bude v Brně a na jihu Moravy slunečné. Odpoledne přinese na mnoha místech přehánky nebo bouřky, lokálně i silné. Teploty jsou stále vysoké, až 37 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Čtvrtek 6. srpna 6 hodin 3 minuty. Krásné ráno vám přeje. Michal, ahoj, Jasmin.
2: Ahoj.
1: A David, ahoj. Ahoj. Jak se vám spalo na dnešek?
2: Tak byla to trošku úleva od těch předešlých dní, ale vlastně ne zas taková.
1: Taková vůbec, ale já jsem se celou noc budil, potil strašný, možná někdo do nás poslouchá, to máte stejně. Takhle, já jsem úplně vyřízený, řeknu to úplně upřímně. Co David?
3: Úplně stejný jako ty. A ještě když se tady podívám na předpověď pro příští týden. Pondělí 33, úterý 33, středa 33 a čtvrtek 34.
2: A aspoň víkend bude dobrý.
1: Davide.
3: O víkendu 28, takže ochladí se hodně v sobotu a v neděli 31.
1: Je ještě hůř teďka normálně o tom, co jsi to řekl. Jasmin, hele, Jasmin, je to na tobě dneska.
2: No dobře.
1: To pojďme na to, hezké ráno. Hit Radio City Brno.

0: Tímhle jsme odstartovali čtvrteční snídaně šampionů Huntrix Golden. 6 hodin 10 minut. Dobré ránečko vám přejeme my tři.
1: Představte si, že někde zapomenete starou věc a ona se vám připomene až po 11 letech. To se teďka stalo Elonu Muskovi, protože včera narazil do měsíce kus rakety od SpaceX, zbytek po misi starý 11 let, který už jako dávno došlo palivo. Jo.
0: Já jsem myslel, že se bavíš o nějakém dítěti, že se ti připomene za 11 let, ale ty jsi řekla věc, že jo, tak to asi, no, jasně.
1: Ale opravdu 11 let tam někde byl, teď mu došlo palivo a teďka to napálil do měsíce. No, co to je?
0: Co já jsem četl někde, že ona tam vlastně ten zbytek té rakety, nebo co to bylo, tam udělal nový kráter na měsíci, jo. Tak myslím, že ten měsíc vypadá už x let jako nějak a teď najednou nějaká prostě raketa Muska tam udělá nový kráter, jo. Že to vlastně ta geografie toho měsíce vypadá úplně jinak.
2: Třeba si mimozemšťani teď myslí, že jim chceme vyhlásit válku.
1: Na druhou stranu je dobrý, že ten kus jako železa teďka nemíří zpátky na Zem, že? Takhle, že se to zastavilo tam.
0: Je dobrý, ano, přesně, že to jako hřízlo do měsíce tam a že to nepřistálo někde tady, no. No a tak jako co s tím budu teďka dělat? Teďka to tam teda jako je, tak botičku to asi, já nevím, dostane to botičku od nějaký mimozemský entity. Ale samý otázky, no, samý otázky. Co dostanete vy od nás? Tak to je další parádní muzika. Robin Schulz a Alida In Your Eyes. 6 hodin, 11 minut, hezké ráno.

0: Kéž by venku bylo na nule. Tohle jsou Činasky, 6 hodin 18 minut na Hit Rádiu. Dobré ráno. Máte pocit, že najít spřízněnou duši v dnešní době je zázrak? Tak na západě Čech, konkrétně na Plzeňsku, se tohle děje. Příběh. Srazila se tam dvě auta. Kluk v Audi a holka v BMW. Nebo naopak, možná to je jedno. Kluk po nehodě nadýchal 2 promile a slečna 1,5. Dalo by se vlastně říct, že to byl takový sraz anonymních alkoholiků. Mimochodem, stalo se to o 2:30 ráno. Což provoz není úplně velký, takže si myslím, že to byl osud. Škoda 250 000, ale zase třeba opravdu našli tu spřízněnou duši.
1: Zeptám se, stalo se někomu něco, nebo...
0: Nestalo se nikomu nic, jenom škoda na všem kolem a na autech. Já si říkám, že asi není úplně dobrý to zkoušet, že možná bychom mohli zůstat s tím swipováním prostě normálně na Tinderu, jo, aby se z toho nestalo to, že by ses řekla, že představ si, že proti sobě jedeme třeba dva, jo, my dva, jo, a že bychom se třeba se navzájem líbili, jo, to se jako nestane.
1: No.
0: Ale prostě, že by si teďka řekl, hele, spřízená duše a prásk, prásk, jak na autodromu, tak asi radši zůstaneme na tom Tinderu. Bude to lepší. Za chvíli aktuální doprava, taky další muzika David Guetta, Forever Young. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší prostředek k odstranění klíšťat. Atix. Zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
5: Potřebuješ.
4: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
5: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
6: Hakr Brno CZ.
7: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
8: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělej s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
9: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa? Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
10: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
11: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet Corvette,
11: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
11: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
11: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, hlásíte bouračku. Na trase z Jihlavy na Znojmov, Olbram Kostele srazilo osobní auto zvěř, provoz je částečně omezen, místo je s opatrností průjezdné.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: Přesně půl sedmé, tohle je čtvrteční Hit Radio a tohle bude Davidův ranní update, a.k.a. Jošťárny.
1: Ranní update.
2: Žraloci tygří sežerou téměř cokoliv a oceánům tím pomáhají. Přezdívá se jim popelnice oceánu, protože kromě živočichů sežerou i lidský odpad. Podle vědců ale jako vrcholní predátoři hrají klíčovou roli v mořských ekosystémech. Odstraňují uhynulá zvířata, omezují šíření nemocí a pomáhají udržovat přírodní rovnováhu. Odborníci varují před dopady jevu El Niño. Podle odhadů může do konce příštího roku uvrhnout až 50 milionů lidí do akutního hladu. Nejvíce ohrožené jsou oblasti Afriky, Latinské Ameriky a části Asie, kde se očekávají dlouhá sucha a neúroda. Sousedské vztahy se mění, ochota pomoci ale se nezměnila. Podle odborníků dnes lidé více chrání své soukromí a proto se sousedy stýkají méně než dříve. Přesto platí, že když je potřeba, většina z nás je stále připravena podat pomocnou ruku.
0: Nejlepší je, když ti ano, soused podá pomocnou ruku. Mně se několikrát stalo, že mi soused podal ruku a v ní pivko a vrátil jsem se až nad ránem a doma teda nadšený nebyli.
2: Víc takových sousedů.
0: Máte takovou zkušenost, co vy?
3: Já bohužel.
0: Blbý sousedí.
2: Já bohužel ano.
0: Je ale prostě prýmá mít skvělý přátelé. Na tom se shodnem. Třeba tyhle. Rembrandt's I'll Be There For You. Pomocná ruka v 6.31 pro vás všechny doladíte Hit Radio. Hezké ráno.

0: Gracie Abrams, Dead So True na Hit Radio v 6.37, hezké ráno. Taky máte pocit, že na dovolenou valíte vždycky, až moc věcí a auto praská ve švech? Tak na italském trajektu chytili chlapíka, který do kufru Citroenu Berlingo nacpal živýho poníka. Jo. Tady toho poníka se jeho německý majitel pokusil přepravit úplně na tajíňačku a jelikož se o tom píše, tak moc na tajíňačku to nebylo, jo.
1: Počkej, živej poník.
0: Živej poník.
1: Živej co seš to za zrůdu, že živej... dáš takhle do Citroenu živýho poníka?
0: Tak on jim byl malej, že jo, tak se vešel, no. Ale problém byl, že jel bez jakýkoliv dokladu a že nejel teda v nějaký jako konkrétní přepravní jako boxu. Hmm. Jo, blbý, asi nacpat koně do auta. Nicméně asi všichni, já jsem si úplně představil, že všichni známe ten moment, když před nákupákem, já nevím, když si koupíme třeba novou skříň nebo něco a snažíme se to nacpat do auta a hrajeme tam s tím Tetris, jo. Občas je teda

0: auto. On říká 60 koní a jeden poník.
1: Dobře, no.
0: No, zpátky k tvý otázce.
1: No, mě to připomnělo jednou, když po mně moje máma chtěla, abych jí dovez tady za kousek za Prahou paravan, abych ho vyzvedl a dovezl do východních Čech, jo, tam, kde bydlej. A tak si říkám, tak to bude nějaký maličkej paravaneček. Dobrý, no, tak jsem tam přijel, bylo to vysoký asi 2 metry a teďka co s tím, tak jsem to jako Tetris narval do auta, díky bohu jsem měl tenkrát kombíka, ale ten paravan končil přesně u zrcátka u řidiče nahoře, jo. Tak si to představ, jo, jak jsem jel. Nejhorší byly přednosti zprava. Vyjet, vymotat se tam z té vesnice, z toho městečka. Já jsem neviděl doprava vůbec nic. Nevím, jestli se tomu mám přiznávat, jo, ale vůbec nic neviděl a říkám, to asi nedopadne, to asi na ten východček nedovezu. Takže nakonec to dopadlo tak, že jsme objednali normální přepravní společnost, která se tady tím zabývá, jo.
0: Ještě lepší.
1: Takže paravany ne, no. Tak možná, jestli jste něco bizarního vezli v autě, vy klidně nám dejte vědět. Nicméně, za chvíli v autě povezete tohle. Jestli si ještě někde
0: kolem, prosím, vrace. Jelena.
1: Jelena.
2: Poník Jelen, prašek uhoď.
1: Hele, tak mu tam udělejte místo, dejte mu tam trošku nějakýho krmiva. Jo, Jelen za chvíli u vás v autě, taky Leony, no a samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
5: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
4: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
7: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
8: Spielberg se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
9: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižní Moravy hlásíte uzavírku silnice. V Brně Starém Lískovci v Karpatské ulici probíhá oprava povrchu vozovky, komunikace je neprůjezdná.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Za 9 minut 7 hodin tohle Hit Radio a Leony, dobré ránečko.
1: Říká se, že o penězích se nemluví, což se možná brzo změní a asi některým šéfům z toho nebude úplně do zpěvu, protože Evropa zavádí právo zaměstnanců zjistit, jak jsou na tom s platem bez srovnání s kolegama, který jsou na stejné pozici.
0: To bude prča. To si myslím, že bude v pracovních kolektivech dělat vyloženě dobrotu. Jo? Až si Jarmila, která nic nedělá, řekne o stejný peníze jako někdo, kdo v práci potí krev, protože prostě přece Jarmila nebude mít míň, že jo?
1: No, bude to hustý období, podle mě. Jako já bych to nechtěla vědět vlastně. Nebo vy byste to chtěli? No, tak my to víme, dobře.
0: My to víme, a nevíme to u Davida. My nevíme, kolik má David.
1: A?
2: To nechcete vědět.
0: Co když David, který mluví dvakrát za hodinu, má mnohem více. A počkej, tak šéf tady před chvilkou byl, tak to pak vyřešíme.
2: No ale pozor, já nejsem na stejné pozici jako vy. O to tady jde. Já jsem zprávař.
0: No to je jedno, jsi s náma tady v místu. Ale to bude výborná taky zpráva pro team buildingy, jo, protože tam až si trošku dáš šťopičku, jo, tak se nebude řešit nic jiného. Ale prostě já jsem chtěl zeptat, kolik ty bereš? No, beru, nevím, 35. A jak 35? Pojď sem, chtěl zobě hubu. A nebo taky nemusíš jako nikomu nic říkat o tom, kolik bereš. To takhle, když omylem necháš svoji smlouvu, potom co ji podepíšeš ve společné kuchyňce a najdeš ji tam pak sám druhý den. Já si říkám, tyhle, tady někdo nechal smlouvu podepsanou a říkám si, tyhle, tady je moje jméno. To se mi stalo. Taky. To se mi stalo. Tak co si o tom myslíte vy? Chcete vědět, kolik bere váš kolega, nebo radši ne? Mika, relax, take it easy, taky glásy nemlz. Do 7 tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Fenomén Šance Liga je zpět.
2: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brna. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
1: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. V Česku padaly teplotní rekordy téměř na všech stanicích. Rekord pro včerejší den překonalo 91% dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici, kde naměřili rovných 41 stupňů, jde o nejvyšší teplotu, jaká by kdy byla na Moravě a ve Slezsku zaznamenána. Nákladní letadlo DHL se v Německu srazilo s dronem. Stroj po incidentu bezpečně nouzově přistál na letišti v Hanovru. Na letišti Lipskohale navíc pracovníci našli další dron s připevněnou výbušninou poblíž ukrajinských letadel Antonov. Případ vyšetřují německé bezpečnostní složky. Český vývoz vojenského materiálu loni výrazně vzrostl. Podle ministerstva průmyslu a obchodu se zvýšil o téměř 23% na více než 112 miliard korun. Největším odběratelem byla opět Ukrajina, kam směřoval materiál za více než 50 miliard. Výrazně vzrostl také dovoz vojenského materiálu do Česka. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Na nové osvěžení se může těšit brněnská Lesná. Od soboty budou moci místní využívat brouzdaliště vedle krytého bazénu Tesla. To se otevře znovu po 7 letech. Provozovatelé na místě zpřístupní i kavárnu a plánují tady kulturní program. Kromě krytého bazénu není na Lesné žádné veřejné místo, kde by lidé našli ve vodě osvěžení. V Brně a na jihu Moravy nás čeká slunečné dopoledne a odpoledne s možnými přeháňkami nebo bouřkami. Teploty jsou stále vysoké, čekáme i 37. Z Brna Jitka Valáš.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Hezké ránečko.
12: Ahoj, krásný čtvrtek. Snídaně
11: šampionů. Davide, já bych potřeboval ještě víc informací k té zprávě. Vrátím se, ty jsi říkal, že nákladní letadlo se v Německu srazilo s dronem a že stroj bezpečně přistál. Jaký stroj? Ten dron, že jo, teda, to bude.
13: Ano.
11: Ano, dobře, tak to máme vyřešený. 7 hodin, 2 minuty, krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a David. A písničky? Lady Gaga, pojďme na to.
6: Hit Radio City Brno.

0: Let Me Love You, DJ Snake a Justin Bieber, tohle je Hit Radio. 9 minut po 7, přejeme hezké ráno.
1: Někdy stačí jedno špatné kliknutí a místo běžného nákupu máte doma něco úplně jiného, jo. Na internetu se teďka řeší pán, který si chtěl objednat 4 kusy jablek, ale místo 4 kusů domů dorazily 4 obrovské bedny plný jablek. A jako ruku na srdce, komu se to nestalo, něco podobného?
0: Tak to bude mít celá ulice asi štrudl k snídaní, docela dlouho to vypadá.
1: Stalo se vám to?
0: No já když si zaspomínám, tak to se musím vrátit teda hodně zpátky do dětství. Já když jsem byl malej, tak jsem chodil nakupovat, jo. Míša, malej vrchní nákupčí, byla to trochu otročina, když na to tak teďka vzpomenu, to je jedno. A měl jsem na nákupním lístku mimo jiný napsaný 1/2 chleba. Jenže máma to tam napsala 1/2. A tak jsem donesl 3 bochníky.
1: Já jsem to sečet
0: a říkám si, a bylo mi to trošku jako divný, jako bylo mi třeba nevím 9 a řekl 8, říkám, to 3 chleby to je, no tak je to tady napsaný, tak jsem to donesl, ne? A máma na mě kouká, říká, to si děláš prču, co s tím budeme dělat?
1: Mně se stalo, už je to dávno, já jsem si myslela, že to byly citrony, ale pak teďka jsem si vzpomněla, že to byly cibule. Jo, že jsem chtěla k nějakému jídlu, co jsem vařila, prostě 3 cibule, no. A dorazily mi opravdu jako ty 3 obrovský.
2: Hele, když nemáte cibuli, dejte tam citron.
0: Platíš mi snídaní.
2: No, já jsem si vzpomněl na příběh našeho kolegy Dominika Vršanského, když byli v hospodě a objednali si 4 hrušky, čtěte 4 panáky hrušky a oni jim donesli 4 husy. Normálně úplně obrovský talíř, husa, knedlíky, zelí, tak jak to má být. Tak jsme si vůbec neobjednali. No a pak samozřejmě došli k tomu, že asi došlo chybě v komunikaci.
1: Jakože husičky, hruštičky.
2: Přesně tak.
0: Ale možná to bylo jako schválně, tak bylo potřeba se pořádně promastit, že před těma hruštičkama, takže vlastně to bylo, možná to bylo v plánu.
2: Možná,
0: no tak
2: jo.
0: Co vy, kdo nás posloucháte, stalo se vám někdy takováhle objednávací anomálie?
1: I klidně jako naopak, chcete něčeho hodně a přijde vám jedna věc, že jo, to je pak taky blbý.
0: Nebo. Máme WhatsApp, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku 777-937-777 a budeme moc rádi i za SMSku na stejný číslo. Teď další muzika, Michal Šulte, Rehab, Waterfall, 7 hodin, 12 minut, Hit Radio, hezké ráno.

0: Čtvrt na 8, 3 minuty k tomu. Tohle je čtvrteční Hit Radio a snídaně šampionů. Michal, Jasmina, David, s vámi, hezké ránko.
1: Bavili jsme se tady o vašich nepovedených objednávkách. Začalo to pánem, který si chtěl objednat 4 jablka, ale přišly mu 4 bedny a vám se takových věci taky dokázali povést.
0: Přišlo od vás spoustu zpráv a spoustu hlasovek. Píše třeba Iva: ahoj, minulý týden jsem měla místo 3 mrkví 3 pytle. To se nestratí, taková brkev.
1: Nestratí. Zdravím vás, když jsem pracovala v chovatelských potřebách a při objednávání zboží jsem se uklikla. Místo 16 konzerv mi jich přišlo 116, takže celá paleta. Zbavovali jsme se toho několik měsíců. Pěkný den.
0: Za mě teda asi nejvíc ultimátní zpráva, která od vás dorazila, je tahle. Ahoj, v práci měl kolega objednat bublinkovou folii na balení zboží. Říkal, že objednal 100 metrů čtverečních, až jednoho dne přijel kamion, odkryl plachtu a říká: tak vám vezu těch 100 rolí. Už je to 10 let a stále máme do čeho balit. PS, jo, nevím proč, ale už ho vedení nikdy nic objednat nenechalo.
1: To je boží.
0: Geniální. Pojďme na hlasovku od Dáši.
2: To mě připomnělo. Byli jsme v Itálii na letišti a já nevím anglicky vůbec ani prd. A teď jako ukazuju prstem prostě tu bagetu. A on mi dal 2 bagety. No tak jsem nás většinou i do letadla. Prostě prdelo.
1: Tu bagetu.
0: Tu bagetu, ale my dneska jedeme do Rakouska, po tom povysílání do Rakouska, a až si budu někde objednávat bagetu, jdeme dvou, řeknu tu bageta a bude to v pohodě. Pane bože.
1: Tak děkujeme za hlasovky a za zprávy.
0: Tak jako nejvíc teda ta folie.
1: Ta je dobrá.
0: Ta je nejvíc, ta je v topu. Tak děkujeme za zprávy. Ed Sheeran, Shape of You za malou chvíli, taky Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Novinka, to vás bude moc bavit, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
6: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
7: Smile Optik, rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik, brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
8: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa? Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru.
14: jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
15: Jen v Brnokaru, Palackého třída 155. Brnocar.cz.
16: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na Fisher.cz.
17: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
18: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
17: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
19: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Brně Tuřanech v Hanácké ulici ve směru od Slatiny zasahují záchranné složky. U střetu osobního auta s nákladním počítejte s omezením, kolona se netvoří.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio City Brno.

remédite et t'entends.

0: Tohle je naprosto famózní Eva Farná. Co nás tady na tom baví, je to, že tomu dáváme 10 z 10 všichni tři tady ve studiu. Neříkej, co má se stát, Hit Radio 7.31.
1: Třikrát ano, postupuješ.
2: To bude říkat ona, protože bude v Superstar tenhle rok.
0: No, teďka máš možnost navede ty nazbírat tři bodíčky, jo?
1: Jsou za tady, tři zprávy.
0: Za tři zprávy, tak my ti to budeme bodovat, jo?
1: Dobře,
0: tak pojďme na to. Davidův ranní update.
3: Ranní update.
1: Olivový olej zřejmě znovu zdraží. Úrodu oliv v jižní Evropě letos poškodili vedra, sucho i rozsáhlé požáry. Odborníci proto očekávají nižší sklizeň a další růst cen olivového oleje i některých dalších zemědělských produktů.
0: Ale zpráva smutná, ale já tomu dávám 10 z 10. Co, Jasmin?
2: Uvidíme, co má dál.
1: Na Moravě padl už třetí den po sobě teplotní rekord. Ve Strážnici meteorologové naměřili až 41 stupňů Celsia, což je dosud nejvyšší letošní teplota v Česku. Denní rekord zaznamenalo více než 90% měřících stanic.
0: Dalo se mi z toho horko, dávám 10 z 10, kolik Jasmin?
2: 9 z 10, já si nechávám ještě jeden bodíček na tu třetí.
1: Dobře, pojďme na to. Někteří ministři chybějí při interpelacích ve sněmovně opakovaně. Nejméně často podle statistik odpovídal na dotazy poslanců ministr školství Robert Plaga, následovaný ministrem vnitra Lubomírem Metnarem. Oba svou neúčast vysvětlují pracovním vytížením.
0: A tak to je jejich práce, ne?
1: Myslím, že bys přišel za šéfem. Já teďka v pátek nebudu do práce, šéfe, já to nestíhám kvůli práci.
0: Kvůli práci. Ne. Davide, zvedám tady imaginární takhle transparent, je tam 10 z 10. Davide,
2: postupuješ.
0: Davide, ty seš démon.
1: Takže postupuju a v 8.30 můžu mít další update, jo. Se možná mě radši vypadnu.
0: Budeme rádi. A budeme rádi, když se zapojíte do soutěže. Je tady rychlá pětka s Tomas Arsov. Každý den, celý tento týden soutěžíte o Hair Booster Herbarium. Komplexní péče pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici.
2: Ale to není všechno, k tomu taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže.
0: Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Timber, tohle je Pitbull s Kešou a tohle je čtvrteční Hit Radio. Díky, že posloucháte, to nám dělá obří radost. S vámi Michal, Jasmin a David a teď jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Tento týden v Rychlé pětce hrajete o Hair Booster Herbarium od Thomas Arsoff a taky Unisex Parfém.
2: Připomínáme, že Thomas Arsoff je jedním z nejznámějších českých kadeřníků. Ty jeho produkty jsou výborný. A kdo si o ně dneska zasoutěží teda?
0: To je Eva. Evi, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi nám napsala, chci soutěžit páč, mám kudrnaté vlasy, tak díky tomu jsme tě vybrali a teďka máš tu možnost. Tak jsi připravená na 5 otázek?
3: Nejsem, protože ještě spím, ale v pohodě.
0: To dáme, to dáme. Tak pojďme na to.
1: Otázka první.
3: Ano.
1: 5 vteřin na odpověď.
2: Jaký je český název pro měsíc January?
3: Únor.
2: Ještě jedna?
0: Leden, ano. Leden, je to tak, leden.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Která rudá květina bývá symbolem lásky?
3: Růže.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Na kterém prstu se nejčastěji nosí snubní prsten?
3: Prsteníček.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Evi, jak se jmenuje dopravní prostředek, který jezdí po kolejích ve městě?
3: Tramvaj.
2: Ano.
0: Je to tak. A pojďme na poslední pátou otázku.
2: Jak říkáme povolání ženy, která stříhá a barví vlasy?
3: Kadeřnice.
0: Evi, to není možný.
2: To byl prvičák.

0: život.
1: Tak moc gratulujem, Evi.
2: Evi, šťastnou cestu, zvládni to v práci a měj se krásně, ahoj.
0: Děkuju.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: I tohle vám zkrátilo pár minut v práci nebo na cestě do ní. Welshly Arms, naprosto legendární song Legendary, 7.43 na Hitrádiu, dobré ráno.
1: Ono se říká, že neexistuje špatný počasí, jenom špatný oblečení, ale to platí podle mě jenom do chvíle, než jsou tyhle ty teploty, které teďka jsou, jo, 37 stupňů a vejš, protože když je v zimě minus 10, tak vy si dáte bundu, čepici, jasně, dáte si čaj, zalezete někam a je vám super, ale co máte dělat sakra v tomhletom počasí, když to je mnohem horší?
0: Mně se na tom líbí vlastně, nebo mně se na tom nelíbí nic na tomhle počasí, když jsou 40, ale jak jsme změnili to naše přemýšlení, jo, že když je na teploměru, když ukazuje předpověď 31, 32, tak nevím, jak to máte vy, ale u nás doma to je tak, že hele, zítra má být jenom 32.
2: Já to doplním ještě o předpověď, zítra se opravdu brutálně ochladíte, poměr ukáže maximech 27 stupňů.
0: Takže jo, to bude David zima normálně.
1: David umře, ten je extrémně zimomřivej a podle mě jediný člověk na této planetě, komu to horko tady jako

0: to bude je to zima. Tak, ale dobrou zprávou je, že už v pondělí ukážete poměr 33 stupňů a ve čtvrtek tady vidím dokonce 34.
1: To je super, takže ta tradice se vrací zpátky. Takže 40 tam nemáš, Davide?
0: Zatím ne, ale všechno se může změnit.
1: Všechno, no já doufám. Ale já si říkám, ale ještě, že nesněží, protože musí v takovém vedru ještě odhrabávat sníh. Kraval, tohle k vám posíláme za chvíli. Linkin Park, The Emptiness Machine, taky Nico Santos a Fastboy a taky info z dopravy. Dobré ránko.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno CZ.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
8: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
9: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek, kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
12: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
11: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
14: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.

0: lepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižní Moravy hlásíte bouračku se zvěří na Břeclavsku před Zaječím směrem od Nových Mlýnů. Na silnici leží sražená srna, dejte pozor.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Přesně za 5 minut 8 hodin dáváte si Hit Radio. Dobré ránko. Na ženské Tour de France se objevil úplně nový druh dopingu. Napadá vás, co by to mohlo být? Davide, napadá tě?
1: Ne.
0: Jsou to aerodynamické vycpávky v podprsenkách. Závodnice totiž zjistili, že správný tvar hrudníku zlepšuje proudění vzduchu, takže do cíle nastoupili komisařky a museli jim kontrolovat košíčky, jestli se náhodou nějak nepomohli.
1: Mě napadá, že to byl doping hlavně pro fanoušky Tour de France.
0: Jako pro televizní diváky. A já si myslím, že teďka asi vzroste zájem o pozici traťový komisař. No ale tak, že jo, tak dřív se sypalo, že jo. Pak se schovávaly, nevím, motorky do rámů kol a teďka se řeší, jestli má favoritka košíček A nebo C.
2: A co se to řešilo ještě nedávno s těma chlapama? Ty zase něco měli v rozkroku,
0: to ne? Si, to byly nějaký Japonci skoky na lyžích, jestli si pamatujete, dobře, taky si to vycpávali, že jo.
2: Ach jo.
0: Bylo potřeba hodně materiálu.
2: Prostě čím větší, tím lepší, opravdu. Na obou frontách teda.
0: No z toho prostě plyne, že jestli chcete mít vítr v zádech, je to o tom, jak moc máte nabito na hrudi. A co my chlapi s tím budeme dělat, no? My jsme zase utřeli prostě, no. Rihanna, Umbrella 7.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na týdenní dovolenou si nemůže dovolit odjet skoro pětina Čechů. Podle dat Eurostatu šlo loni o 19% obyvatel. Ve srovnání s obdobím před 20 lety se ale situace výrazně zlepšila. Tehdy na dovolenou neměli peníze více než 2/5 lidí. Ve srovnání s okolními zeměmi si Česko vede lépe než například Slovensko, Maďarsko nebo Polsko. Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Podle Komerční banky vzrostl počet útoků za první pololetí meziročně o 41%. Podvodníci nejčastěji zneužívají falešné investice, parkovací aplikace nebo rezervační portály. Odborníci varují, že letošní rok je z pohledu kyberpodvodů zatím nejhorší za poslední 4 roky. Vrtulník s Donaldem Trumpem se dostal nebezpečně blízko civilního letadla. Americký letecký úřad vyšetřuje, proč nebyl při vzletu prezidentského stroje zastaven provoz na blízkém letišti. Podle prvních informací nikomu nehrozilo bezprostřední nebezpečí. Incident se stal v okolí washingtonského letiště, kde loni došlo k tragické letecké nehodě. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Znojmo představí koncepci nového rezidentního parkovacího systému. Ta má zjednodušit parkování místním a nastavit jasná a přehledná pravidla pro podnikatele nebo návštěvníky. Projekt odstartuje v historickém centru a postupně se rozšíří do dalších částí města. Lidé se s ním seznámí 27. srpna v 17 hodin v centru jízdárna. Čtvrteční dopoledne bude v Brně a na jihu Moravy slunečné. Odpoledne přinese na mnoha místech přehánky nebo bouřky, lokálně i silné. Teploty jsou stále vysoké, až 37 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: My vám přejeme hezké čtvrteční ráno.
15: Ahoj.
16: On už vždycky nechá Michal hodně prostoru, tak to mám pak dělat.
14: Já jsem chtěl říct, že já když řeknu hezké a čtvrteční ráno a ještě něco k tomu, tak vlastně jsem ti všechno vybral už, no. Tak co nám, hele, David kouká, když na dloube voloj, tak co nám řekneš ty?
17: Já řeknu jenom dobré ráno.
14: No, to jsme chtěli slyšet. Pojďme na písničky Adele, Rolling in the Deep, 8.03, hezké ráno.
7: Hit Radio City Brno.

0: 8.06, krásné ráno, šampioni, posloucháte Hit Radio.
1: Já mám občas pocit, že sociální sítě úplně zničily kouzlo narozenin a narozeninových přání, že dřív jste si pamatovali ty narozky těch důležitých lidí, ale teďka je všechno na Facebooku nebo na Instagramu. Na Facebooku jsou připomínky, že jo? A nebo dá někdo storíčko, že jo, díky za všechny přání k narozkám, a vy si řeknete, ježiš, a jo, tenhle měl narozky. A teď je vám blbý mu vlastně napsat, protože on bude vědět, že vy jste viděli to storíčko.
2: No, nejabsurdnější věta je na Facebooku, když ti vyskočí notifikace, váš kamarád Honza Novotnej má narozeniny, napište mu, že jste si vzpomněli, že jste si nevzpomněli, kdyby vám nepřišla ta notifikace.
0: Ne, tohle je past. Past jménem narozeniny. Je takový narozeninový jmenový pole, dalo by se říct, jo, protože na, asi se shodneme na tom, že když nám tohle vyskočí, tak nevím, jak to děláte vy. Já to dělám nenápadně, jo, že nenapíšu tomu člověku na Messengeru, ale že počkám x hodin, a když na to nezapomenu, tak večer napíšu SMSku. Hele, čau, vzpomněl jsem si, že máš narozky, všechno nejlepší, jo. A teďka jsem se, to je blbý říkat do rádia možná. Se propálo teďka.
1: Doufám, že to slyší ty tvý kamarádi.
0: No tak my chlapi na ty narozeniny, my to máme prostě horší, si myslím, no. My, pánové, protože my to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje, všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, ty to je problém, jako.
1: Jako asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
0: No tak schválně. Tak schválně.
1: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
2: Dobře, ty.
0: Tak to čumím teda.
1: No, a já mám na tohle prostě pamatováka.
0: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, kdy má narozeniny Jasmin a to bude, já nevím ani rok.
1: No, tak je
0: ty to... Počkej, ty jsi 99.
1: Ano.
0: A tam jsme skončili.
1: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
2: Byla to šance 365:1.
0: A prohráli jsme.
1: Nicméně, jak jste na tom vy, naši milí posluchači, pamatujete si narozeniny svých blízkých, anebo vám v tom pomáhá ten Facebook a tyhle ty připomínky na sociálních sítích?
0: Jak to je tady ve studiu, to jsme vám velice dobře dokázali. Myslím si, že no schválně, jsme zvědaví, jestli teda je tam rozdíl mezi muži a ženami. 777 937 777, WhatsApp, hlas.

Dovky bereme všechno, klidně SMS-ku. Teď berete vy Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, 8.09, dneska ráno. I know that this could hurt me.

0: Čtvrt na devět, minuta navrch, dáváte si čtvrteční Hit Radio snídaní šampionů.
1: Ptali jsme se vás na to, jestli si pamatujete narozeniny svých nejbližších, anebo jestli už vzpomínáte jenom na notifikace na sockách.
0: Přišlo od vás opět spousta zpráv, za to moc děkujeme, tak začneme to od Stáni. Ahojte, pamatuju si všechny příbuzné, jak narozeniny, tak svátky, a pak mi všichni z rodiny volají a ptají se. Hele, nebude mít teďka ten a ten narozeniny? Nejbližší přátelé si pamatuju taky a kamarády syna. Nějak se mi ta čísla drží, hezký den.
1: Sonja, dobré ráno, já si narozeniny blízkých pamatuju. I některých známých, ale chtěla bych spíše říct, že moje maminka dělala ředitelku školy, měla 52 zaměstnanců a ode všech si ty narozky pamatovala. Dnes jí je 84 let a přesto mi takto z ničeho nic řekne, že dneska by měla nebo má narozeniny Anička nebo kdokoliv jiný. Úžasná. A to je fakt, že moje babička byla taky taková. Ta paměť prostě sloužila nějaký.
0: To je pravda, no. Já teda přiznám se, že asi ani nevím teď, jakou mám velikost bod, musel bych se podívat. Ale třeba ICQ číslo, první číslo na ICQ si pamatuju úplně přesně do dnes. Jo. Co tady máme dál? Katka píše, hezký den Jasmínko, tak tebe si zapamatuju, mám narozeniny ve stejný den, 10. května, jen jiný roční. Pamatuju si nejbližší i bez Facebooku, v závorce máš krásný smích, děkuju moc, moc vás zdravím, Káťa.
2: Teď jak o tom mluvíme, tak jsem si vzpomněl, že jsem letos opět zapomněl popřát k narozeninám mému kamarádovi Francescovi, měli 20. dubna, takže to, takhle opožděně všechno nej.
0: Jsem zapomněl popřát k narozeninám nám dvěma tady.
1: No, to bych nevytahovala no, tady, no. Teď se nepoštěkáme. Bětka, ahoj, tady Betty, je mi 10 a i přesto si pamatuji všechny data narození kamarádů, ale moje narozeniny si nikdo nepamatuje.
0: Betty, Bětko, jestli nás slyšíš, prosím tě, jo. Napiš nám, kdy ses narodila, kdy máš narozeniny, my si to tady napíšem a každý rok ti budeme přát k narozkám.
2: To je výzva.
0: To je výzva. Tak tady máme několik hlasovek, pouštím tu hlasovku od Michala.
3: Hezký ráno z Chomutova. Já si teďka víc pamatuju hlavně svátky, protože víc koukám do kalendáře vzhledem k tomu, že jsem odboural všechny Facebooky, Instagramy a všechny ostatní sociální sítě, takže si víc všímám kalendáře obyčejného. Ale chci říct, že třeba jako dítěti, když žádný Facebooky nebyly, tak mi chodilo mnohem víc zpráv i obyčejných SMS, které se platily. A dneska už to není. No. Dneska kolikrát už ani zadarmo nikdo nenapíše, ani si nevzpomene, takže něco na tom asi bude. A zároveň já si pamatuju paradoxně mnohem víc narozeniny slavných lidí. A třeba toho 10. května jsem zrovna věděl. No. Takže hezký den.
1: Měl dobrý point Michal teda.
0: Kde je 10. května?
2: Na mě se nekouká, já to nevím.
0: Tak, už víme, kde má Bětka na rozky, je to 28.7., to je červenec, takže 28.7., no tak to až za rok, Bětko. Tak, máme tady ještě hlasovku od Radka, tak pojďme na to.
4: Dobré ráno, přátelé, dobré ráno, rádio, narozeniny versus Facebook. Ano, tak já si narozeniny svých nejbližších samozřejmě snažím pamatovat, pokud to samozřejmě jde, anebo to má napsané v diáři. Ale Facebook občas mi taky stává, že mi nezobrazí toho dotyčního, že má narozeniny, a já to potom zjistím, když se mi objeví nějaký odkaz na tom profilu, prostě, že děkuju vám všem za krásné přání k narozeninám. A já píšu, říkám, olala, no, kamaráde, neobjevil ses mi, píšu ti zpětně vše nejlepší a tak dále. Ale mám ještě takový úkol pro mý kolega. Dělí seznam mých kolegů, data narození, a já je mám napsaný v kalendáři a každý ten den, kdy oni mají ty svý výročí, tak já jim píšu za všechny nějaké přání, plus nějaký obrázek s květinkou a tak podobně. Podle toho, jaké to je pohlaví a podle toho, jak ho mám rád. Tak přátelé, krásný den, krásný sluneční den. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, Radku, tobě taky. Já teda přiznám se, já bych chtěl najít všechny, kdo se narodil ve stejný den jako já, mezi našimi posluchači. To je 17. dubna. Tak mi napište a uděláme společný mejdan na Letenský bláni, když nás bude dost, jo? Zvu to. Pojďme na muziku, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A mimochodem, Markovi Ztracenému v 8.50 budeme volat. Počkejte na to, hezké ráno.

0: Do práce, domů, ke kafi, ke všemu, co děláte, jenom hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Za malou chvíli třeba aktuální doprava a hlavně další muzika. Chci tančit, to jsme tady v playlistu dlouho neměli, alespoň já to dlouho nehrál, tak to si užijeme společně. A na to se můžete těšit za malou chvíli. Tak hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Milovníci hudby na vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žezlíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa? Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
8: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek, kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Raději už tam budem?
10: Přestaň! Štíhá mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na Brněnsku v Sokolnici, v ulici k Vladimírovu probíhají práce na silnici, počítejte s omezením.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.
2: Život plne dál.

0: Tohle jsou Miraj.
1: Dokud budu jenom trochu vnímat.
0: S vámi čtvrteční Hit Radio, krásné ráno, David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Linkin Park chystají nový celovečerní dokument, do kin dorazí 30. září a zachytí návrat kapely po smrti Chestera Benningtona i začátek nové éry se zpěvačkou Emily Armstrong. Fanoušci se mohou těšit na dosud nezveřejněné záběry ze studia, zákulisí i koncertů. Odborníci varují před dopady jevu El Niño. Podle odhadů může do konce příštího roku uvrhnout až 50 milionů lidí do akutního hladu. Nejvíce ohrožené jsou oblasti Afriky, Latinské Ameriky a části Asie. Pro mnoho žen jsou plavky větší výzvou než samotná dovolená. Podle psychologů zatím často nestojí skutečný vzhled, ale nejistota a tlak na dokonalou postavu. Průzkumy navíc ukazují, že negativní vztah k vlastnímu tělu dokáže řadě lidí zkazit i vysněnou dovolenou.
0: Když se dívám na sebe, tak nejenom pro ženy, ale i pro muže.
3: Jste říkali, že jdete někam k vodě, do Rakouska?
0: Jasně, do Rakouska po vysílání, no jedeme.
3: No jak tak na tebe s Jasmem koukáme, ty se tam asi moc netěšíš.
0: Dělaj si. A tak my to možná vezmeme přes Německo. Tam bych mohl se na nějakou burku ve výprodej, ne? Entrance, Stayin' Alive, 8.33.

0: takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio snídaně šampionů v 8.40. Jak to právě teď vypadá na Letné, to nám už za chvíli řekne ten, který tam chystá svůj největší koncert v životě. Marek Ztracený s námi ve vysílání za pár minut. Na to určitě počkejte, minimálně vy, kdo zítra do Prahy na tenhle mega koncert míříte. No a do té doby, než se s Markem zavoláme, třeba další muzika Train Drive By tady na Hit Radio. Tak hezké čtvrteční ráno, šampioně.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to nezkusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
9: Yes,
10: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Získejte v Penny extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
12: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
13: Thank you.

0: Posloucháte čtvrteční Hit Radio pro lepší ráno Train Drive-by v 8.48.
1: Už zítra večer se v Praze na Letenský pláni bude psát historie. Největší koncert kariéry Marka Ztraceného, vlastní speciálně postavený stadion.
0: A jak jsme slíbili, máme Marka právě teď na telefonu. Marku, ahoj, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Ahoj, dobré ráno. Tak zítra je ten den D. Zeptáme se nejdřív, jak se ti vstávalo dneska ráno. Ještě klídeček nebo už trochu nervozita?
2: No, já jsem až překvapený, jak jsem stával rád, jak jsem vlastně docela v pohodě. No, jsem tam samozřejmě pořád, za chvilku už zase jdu na Letenskou plán, dáme zkoušku. Včera jsem poprvé viděl, jak blikají světla, jak svítí letky, jak hraje zvuk a jsem šťastný, ztracený.
1: Jak to tam vypadá teda právě teďka? Co se právě teďka staví, nebo zbývá ještě vůbec něco dodělat, nebo je to úplně už hotovka?
2: No, jsou to poslední detaily, dávají se poslední sedačky a jinak já opravdu, jak říkám, teď už vlastně jenom dějí se vůle boží, dokonce jsem koukal, že počasí z těch veder, že se umoudří a bude krásně 26 stupňů zhlásej, takže i to bude příjemný. Já jsem totiž volal nahoru tátovi do nebe, tak jsem mu to říkal, jestli by to pošéfoval a on, že jo, evidentně, takže prostě i počasí máme zařízení, není nic, co by prostě bylo špatně.
0: Zařídil to počasí objednaný, to je paráda. Marku, je něco, co jsi na tomhle koncertě, se ti to splní? Je něco speciálního, na co se opravdu zítra těšíš, čeho nemůžeš dospat?
2: Takhle, tohle to už je nastava, takže o všechno, o čem jsem snil, tak to s tímhle nesouvisí, je to až trochu blázinec. Jedeme tak zvaně na 110%, ale co se týče toho, na co se těším, tak je tam několik momentů. Za prvý na to, až konečně běhnu na pódium a uvidím a uslyším své fanoušky, pro který to celý dělám a díky kterým to můžeme dělat. A samozřejmě se těším asi na druhou půlku koncertu nejvíc, protože tam se stane něco speciálního.
0: Wow.
2: Tuším, že možná v republice to ještě nebylo. Já jsem to ještě neviděl a je to i trošku tak příjemně nebezpečný, tak se těším, až to konečně fanouškům ukážu, či já jsem to trénoval a musím říct. Vlastně nemůžu říct nic, ale bylo to velký.
1: Příjemně nebezpečný.
0: Mně něco jako napadlo, když jsi řekl, že jsi to trénoval, já teda nebudu prozrazovat, ani to, co mě napadlo, ale mám nějakou vizi, tak schválně, jestli ten typ byl správný po zítřejšku, jo?
2: No tak dobře, tak já ti řeknu, tak to pak zkonzultujeme.
0: Dobře, dobře.
1: Hele, a jenom úplně prakticky, v kolik zítra plánuješ jako vstávat? Vyspinkat se do růžova, dát si dlouhý spánek, anebo to budeš hrotit, vstávat brzo, něco dělat?
2: Kde pak? Předu v ráno, stávám, v 8 už tam mám bejt a pak ještě mám nějaký zkoušky, mám nějaký povinnosti, jsem tam nějaký rozhovory a podobně, ale hlavně já tam chci bejt. Přemýšlím, že budu možná spát tam ve spacáku, protože prostě nechci ztratit ani minutu, je to jednou za život, je to něco, co prostě nejspíš už ani já, ani fanoušci, nebo těžko říct, ale asi nezažijou a já si chci užít každou minutu a budu vyhlížet první fanoušky dalekohledem a vítat je, takže asi takhle.
0: To je skvělý. Ty jsi říkal, že teda vstáváš v 7, tak mezi 7 a 8 si můžeš pustit Hit Radio, ještě tam nějaký lidi.
2: No tak jo, no, dobře, to zní jako dobrý plán.
0: To zní jako plán. Samozřejmě budeme hrát i tebe a budeme hrát tebe i teď. Máme tady vlastní svět živě v Edenu, abychom tvé fanoušky, kdo tam zítra míří trošku. Je takový warm-up vlastně, dalo by se říct, na zítra.
2: Ano, to zní skvěle, tu písničku hraju moc rád, taky samozřejmě zazní. Chtěl bych všechny pozdravit, poděkovat, že jdou, říct si, že od 16 se otvírá areál a že 100% by si neměli nechat ujít už 18.45 Martinu Pártovou, která je fantastická a myslím si, že to prostě všechno bude krásné. Takže všechny zdravím, těším se na vás, přijďte.
0: Marku, díky za tvůj čas, držíme palce a všechno klapne, jak má. Užij si to, užij si tvůj největší koncert v životě a zítra se těšíme. Měj se hezky.
2: Děkuju moc, ahoj.
0: Ahoj.
3: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá jediný den.
4: Já jsem ztracený.

0: hned a tady svém Stones and I. Gone, gone, gone. 8.58. A to je finý to čtvrteční snídaně. Já se s váma jdu rozloučit, protože my se společně uslyšíme až v pondělí.
1: No, tak já bych nemachrovala
0: takhle. David má taky volno zítra. Ty tady se zítra s Filipem Lejčkem. S Filipem Lejčkem. Tak my vám přejeme krásný víkend, takhle předběžně.
1: Provokatér. Přejeme vám krásný čtvrtek a zítra se na vás těším já s Filipem.
0: Zítra v pátek ráno.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Mějte hezký čtvrtek.
1: Ahoj.
0: Čau, čau, čau.
3: Krásné dobré dopoledne, za 2 minutky odbije 9. hodina raní a od mikrofonu Hitrádia City Brno vás zdraví Ondra Blaho. Jak to aktuálně vypadá s dopravními nehodami, kolonami a také dalšími dopravními komplikacemi v Brně a na Jižní Moravě, pojďme se na to rovnou podívat. Pozor si dávejte ve Střelících, v Nebovické ulici, kde se srazila 2 osobní auta, počítejte tady s omezením. Další problémy přetrvávají ve Starém Lískovci v Karpatské ulici, kde probíhá oprava povrchu vozovky a komunikace je neprůjezdná. Začalo to v pondělí a skončit by mělo příští týden 15. srpna. No ještě přidávám problémy na Blanensku na příjezdu do Drnovic ve směru od Kunštátu. Tady dávejte pozor na porouchané osobní auto v jízdním pruhu. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
0: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Zase u nás padaly teplotní rekordy. Teplotní rekord pro včerejšek překonalo 156 z více než 170 dlouhodobě měřících stanic v Česku. Nové maximum pro celý srpen zapsalo 31 stanic a 28 míst zaznamenalo dosud nejvyšší teplotu v historii. Vláda chce snížit z 2000 na 1600 maximální počet vojáků, kteří by v příštích 2 letech mohli být nasazeni na obranu východního křídla NATO. V uplynulých letech bylo naopak posilováno kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí. Klimatický jev El Niño může narůst do extrémních rozměrů. Do konce příštího roku by mohl přivést zhruba 50 milionů lidí do stavu akutního hladu. Upozornil na to Světový potravinový program, podle něhož už nyní čelí vážné potravinové nejistotě 225 milionů lidí v 45 zemích. Fotbalisté Hradce Králové dnes přivítají v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. Utkání v Malšovické aréně začne v 19 hodin. Už o hodinu dříve rozehrají rovněž na svém stadionu 3. předkolo konferenční ligy jablonečtí fotbalisté proti týmu RFS Riga.
3: Přátelé, Tak jsme se konečně aspoň trošku dobře vyspali. Dokonce i to aktuální počasí není tak horké, jak meteorologové slibovali, protože aktuálně měříme v Brně a na celé jižní Moravě teploty okolo 25 stupňů Celsia. A dneska odpoledne by nás neměly čekat žádné čtyřicítky, ale teploty jen něco málo okolo 30 stupňů Celsia. Tak snad bude dýchatelno, snad to bude fajn.
2: Hit Radio City Brno.
3: Ale fajn bude i dnešní dopoledne na Hit Radio City Brno, plné soutěží a skvělé muziky The Shakira a taky Jay-Z a Alicia Keys.

Co je pro vás, přátelé, víc? Našetřený peníze, anebo čas strávený s vašimi nejbližšími? Ale myslím si, že dnešní pozitivní zpráva, která odstartuje dopoledne na Hit Radio City Brno, vám na to může částečně odpovědět, protože vám řeknu příběh o jednom klukovi, který si 5 let odkládal peníze na svůj první domov, aby měl na zaplacení kauce bytu. Jenže nakonec ty peníze investoval do vzpomínek, na které asi bude vzpomínat skutečně celý život, protože jeden borec anglického East Yorkshire měl našetřených 10 000 liber na zálohu na bydlení, ale místo koupě domu se rozhodl splnit sen sobě i svému 80-letému dědečkovi a zaplatil jim za ty lové cestu na mistrovství světa ve fotbale. On ten fotbal je spojoval prostě už od dětství, společně roky fandili klubu Hull City, jezdili na domácí venkovní zápasy, nechyběli ani u historického postupu do Premier League na stadionu ve Wembley. No a po smrti Jacobovy babičky v roce 2020 se jejich vztah ještě upevnil. No a právě na základě toho se rozhodl, že ty peníze nenarve do bydlení, ale právě do společného cestování, protože na šampionátu procestovali několik měst v Severní Americe, New York, Philadelphia, Atlantu, Mexico City i Miami, plánovali podporovat anglickou reprezentaci tak dlouho, jak jen to půjde. No, jak už na závěr tohoto příběhu říká, peníze si můžu vydělat znovu, ale možnost zažít mistrovství světa po boku svého dědy, to už se nikdy nebude opakovat. A tak mě zajímá, co byste si vybrali vy? Investici do vlastní budoucnosti a do bydlení, které je samozřejmě taky velmi důležité, anebo jedinečný zážitek s člověkem, kterého máte rádi. To by mě dost zajímalo. Zkuste mi dát vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848.

0: Je to za náma. Skoro i kapela Divokej byl a písnička Malování na Hit Radio City Brno. Za náma je i také první pozitivní zpráva dnešního dopoledne. Mluvili jsme v ní o Angličanovi, který místo bydlení investoval do cestování s vlastním dědou na fotbalové mistrovství světa. A my se ještě trošili linku a chvilku budeme fotbalu držet, protože už za pár okamžiků tady bude vyhlášení naší celotýdenní soutěže o dvě VIP vstupenky na páteční zápas Zbrojovky proti Liberci. V pátek v 19.00 to vypukne. A myslím si, že je nejvyšší čas, abychom se podívali do vašich textovek, do vašich hlasovek, které jste nám posílali na nové WhatsAppové číslo 720 890 848 a abychom jednoho z vás vybrali. A nebo jednu, byla tam i dívka, to je potřeba říct. Tak už za chvilku. A vy všichni, kteří jste ty hlasovky a textovky posílali, buďte u telefonu, budu vám volat, ať vás vezmu do éteru.
1: Ráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Maxi, kdo vybírá podlahu?
4: Ty.
3: A kdo jí položí?
4: Já.
3: Super, jedeme do Baumaxu.
2: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
3: Luxusní vzhled.
2: Snadná pokládka.
3: Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
6: Potřebuješ.
5: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
6: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
7: Hakrbrno.cz. Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
8: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Temper City, Self-Aware, 7 minutek po půl desáté v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno a jdeme rozdávat lupeny. Lupeny na páteční zápas zbrojovky proti Liberci, ale ty VIP, o které jste si mohli zasoutěžit, když jste poslali vaši textovku anebo hlasovku na nové WhatsAppové číslo 720 890 848, tedy na náš WhatsApp. No a já jsem ze všech těch textovek a hlasovek vybral jednu textovku. A víte co, já vám to číst ani nebudu, já už mám totiž Libora na telefonní lince a on vám to všechno řekne sám. Liborku, ahoj.
1: Ahoj.
0: Řekni mě rovnou, jaký je tvůj největší zážitek se zbrojovkou? Jakou máte společnou historii?
1: Tak ta společná historie už je celkem dlouhá. Začala někdy začátkem 80. let a když jsem byl asi pětiletej, šestiletej kluk a můj otec mě brával na hokej na Kometu a velmi často to vycházelo tak, že v tu dobu zbrojovka trénovala na svém stadionu a protože se znali otec a jeho kamarádi s některýma hráčema tehdejší zbrojovky, hlavně s Karlem Jaruškem, tak jako kluka mě dokázali dát dolů na hřiště a jsem si s těma tehdy legendama mohl kopat a asi nejvíc jsem obdivoval Petra Janečku, kterýho jsem měl i plagát prostě na zdi, to byl takovej můj idol, že pro mě to byl obrovský zážitek, no a uteklo asi 30 let a tenhle ten můj idol, kterým jsem se potom seznámil, dokonce jsem měl tu možnost s ním i zahrát párkrát na hřišti, tak potom si ode mě půjčil občas nějaký prachy a půjčka to nikdy nebyla, no. Jasně. V podstatě jsem mu je vždycky dál, ale Peťovi tady té hvězdě prostě vždycky rád.
0: A nejde nepomoct, že?
1: Nejde nepomoct, Peťa byl prostě bůh a dostal se do nějaké situace, ale prostě pro mě to byl Peťa Janečka, hvězda zbrojovky.
0: Je to tak, jeden z největších šutérů, kterého vůbec zbrojovka v historii měla. Tak já ti moc gratuluju, děkuju ti za tvůj zážitek se zbrojovkou a dvě VIP vstupenky jsou tvoje. Ještě mi vydrž na lince, ať se můžeme domluvit a hlavně si páteční zápas

0: Za dvě minutky, tedy pardon, dvě minutky a tři čtvrtě na deset dopolední vysílání Hitrádia City Brno už za malou chvíli nabídne další nápor skvělé muziky, ať už to bude Poetika, Cyril, anebo Markéz, ale víte co, já jsem vám v takovém dobrém rozmaru. My jsme před chvilinkou rozdali dvě VIP vstupenky na páteční zápas a zbrojovky s Libercem. Říkám si, když už v té příští hodině budeme soutěžit, soutěži nevaříme, posloucháme, hned o 3 500 korunové poukázky, tak jak to udělat pro vás všechny jako ještě přístupnější? A jedna věc mě napadla. Vy, kteří teď posloucháte dopoledne na Hit Rádiu a nikdy v životě jste se neregistrovali do žádné soutěže, napravte to. Napište na www.hitradiocitybrno.cz, tam najdete soutěž Nevaříme, posloucháme, tam najdete registrační formulář a nebojte se, já si to zkontroluju, jestli už jste se někdy registrovali, anebo ne. Pokud budete úplně nový soutěžící, tak vám třeba zavolám. A když řeknete Nevaříme, posloucháme, 3 500 korunové poukázky budou vaše. Je to výjimečná nabídka, která se nebude opakovat.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Plasech u Plzně za 6 950 000 korun. Rodinný dům ve Skutči u Chrudimi za 5 990 000. Rodinný dům v Dražení u Plzně za 6 490 000. Byt 1+1 v Děčíně za 2 245 200 korun. A nájemní dům v Mladé Boleslavi za 11 330 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Máme ze zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
8: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.

0: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
0: Chevrolet Corvette,
1: Camaro Bumblebee,
0: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
0: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
0: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Na Špilberk se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
4: Právě probíhá Maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Basta.
1: Basta.
2: Marquez, vayamos compañeros. Přesně 10.00, nejvyšší čas na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor, sedávejte primárně na D1. 192. ve směru na Prahu, náklaďák s autobusem. Kolona se zatím netvoří. D1 na úrovni Domašova, 174. směrem na Brno, tady stojí na krajnici dodávka po nehodě. V místě očekávejte pomalý provoz. No a připomínám ještě stále aktuální uzavírku, která je od 2. V Brně mezi ulicemi Botanická a Sokolská probíhají práce na silnici, komunikace bude uzavřena až do konce srpna. Tak to jenom, abyste věděli, dokdy tam tudy neprojedete. Kdybyste měli jakékoliv vaše dopravní info, tak ho pošlete hlasovkou a nebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagri, brds.cz.
10: Vážení občané a návštěvníci města Znojma, parkování je obrovský problém, který toto město sužuje už bezmála čtvrt století. Proto jsme pro vás připravili nový parkovací systém, který bude postupně měnit způsob parkování ve Znojmě na dlouhé roky dopředu. Přijďte proto prosím ve čtvrtek 27. srpna v 17 hodin do centra jízdárna v Louce. Dozvíte se, jak bude systém fungovat, co přinese rezidentům, co podnikatelům i návštěvníkům města. Těšíme se na vás. Zdraví vás Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
13: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Pátek přinese do Česka mírné ochlazení, ale jen krátkodobé. O víkendu teploty opět vystoupají na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a až 34 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se sice můžou k večeru objevit deště nebo bouřky, ale tropy potrvají i v dalších dnech. Ojetiny v Česku zdražují. Průměrná cena ojetých aut na českém trhu v červenci meziročně vzrostla o skoro 7% na 324 tisíc korun. Bylo to o necelých 3 tisíce korun více než v červnu, ale zároveň o téměř 11 tisíc korun méně než v rekordním únoru. Přesto prodeje ojetých automobilů na inzertních serverech poklesly. Policisté našli tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na paddleboardu. Po druhém muži policisté stále pátrají. Tělo našli ve středu večer. Policie o tom informovala dnes na sociální síti X. Lindě Noskové návrat na kurty po triumfu ve Wimbledonu nevyšel. Na betonu v Torontu podlehla Američance Katie McNellyové navzdory slibnému začátku 6-7-1-6. Ve druhém kole vypadla také Barbora Krejčíková. Předloňská šampionka travnatého Grand Slamu nestačila na Rusku Samsonovovou.
2: Pokud jste vykoukli ven, tak jste si možná všimli těch mraků, které se ženou na Brno. Ono by totiž mělo okolo 12. hodiny podle dostupných meteorologických předpovědí sprchnout a mohly by přijít i bouřky. Každopádně odpoledne by mělo být už bez deště a s teplotami okolo 33 stupňů Celsia.
11: Hit Radio City Brno.
2: Dokážete si představit jít na pracovní pohovor s mamkou? To je téma, které teď dopoledne na Hit Radio probereme.

S touhle písní jsem se vrátil do dětství. Pamatujete film Zachraňte Viliho? O té kosatce. To bylo nádherný. To je jeden z mých nejoblíbenějších, a nejenom můj, ale také mého bratrance, který žije v Kanadě a který se na ty kosatky jezdí docela často dívat. Tak náš nejoblíbenější film. Teď se ale vracíme do dopoledního vysílání Hit Rádia City Brno a k té informaci, kterou jsem otevřel 10. dopolední, jestli si dokážete představit, že byste šli na pracovní pohovor s maminkou. Zní to zvláštně. Určitě jste si řekli, co to ten Ondra Blaho vlastně mele. A já vím, ono to zní jako vtip, ale podle nedávného průzkumu si každý pátý uchazeč z generace Z přivedl na pracovní pohovor rodiče. V některých případech dokonce seděli přímo u pohovoru a poslouchali odpovědi na otázky o samostatnosti nebo pracovních zkušenostech. Samozřejmě asi nemusím doplňovat, že pro řadu zaměstnavatelů je to spíš varovný signál než dobrý první dojem. Co si o tom myslíte vy? Dejte mě vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Já vím moc dobře, jak by to dopadlo, kdybych se vůbec mojí maminky zeptal, jestli by se mnou nešla na pracovní pohovor. Moje máma, jakožto bývalá učitelka a hlavně bývalá příslušnice policejního sboru. Jo, jako ty naražený čuně, jak by mě dala facku zprava i zleva, ty by mě boleli ještě hodně dlouho.

0: Green Day, American Idiot. Pěkně svižně. Středeční dopoledne na Hit Radio City Brno s tou nejlepší muzikou. A za malou chvíli taky s tou nejlepší soutěží. Ne o jednu ani o dvě, ale hned o 3 500 korunové poukázky do restaurace zdarma. Takže vy všichni registrovaní na www.hitradiocitybrno.cz a hlavně vy, kteří máte stejně jako já, ale obrovský hlad, berte telefony, jdu volat.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Věřte tam také. Honem.
5: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
12: Mirá.
11: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
12: Migové.
11: Harley.
12: Single X.
11: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
13: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
11: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
14: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
15: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
16: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek. Kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa, to dobré začíná u nás.
18: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Nevaříme, posloucháme. Soutěž Nevaříme, posloucháme začnu tak, jak ji začínám každý den, tedy pohledem do meníčka. Dneska selská vepřová roláda nebo smažený hermelín s pečenými bramborami Grenail s tatarskou omáčkou. Za mě dobrý oboje dvoje. A teď se vrátím k té mojí výzvě z předchozí hodiny, kdy jsem říkal, ať se mě registruje někdo, kdo se ještě nikdy do žádné soutěže Hitrádia City Brno neregistroval. A je boží, jak reagujete, protože těch nových registrací přišlo nemálo a já jsem si dneska vybral dámu s úžasným příjmením. Eva DiLeonardo. A píše tady, že je veselá účetní ve firmě. Tu firmu zmínit nemůžu, ale možná ji znáte. Kafíčka, čajíčky, automaty. A teď nemyslím ty hrací, jo, ty nápojové. Tak uvidíme, jestli Eva zvedne telefon a řekne, nevaříme, posloucháme. No Evo, pojď. Teď to není ani hodina, co jsi registrovala.
1: Nevaříme, posloucháme.
0: Ano! Congratulazioni, nebo komplimenty, chceš-li. Ahoj Evo, tady Ondra Blaho, Hit Radio City Brno.
1: Zdravím.
0: Ahoj, prosím tě, ty máš italské předky, italské kořeny, anebo jsi z Itala vzala?
1: Já jsem se přivdala.
0: Dobře, Eva DiLeonardo. A odkud je tvůj muž?
1: On je z Rajhradu, ale on, jeho dědeček je přímo Ital.
0: Přímo Ital, no ale odkud? Z jaké provincie nebo z jaké oblasti?
1: Okolí Kaorle.
0: Hezky, tak to je kousíček, že jo, to je hnedka na severu Itálie.
1: Ano.
0: Dobrý, tak zeměpis máme za sebou. Ty jsi mě tady psala, veselá účetní ve firmě. Zníš tak?
1: Ano, ano.
0: Dobře, ale prosím, pojďme to ještě trošku rozebrat. Jakou náladičku máte dneska v práci? Jak to tam jde?
1: Krásnou a pohodovou.
0: Dobře, tak hele, ještě jinak, já tě rozkecám, jo? Když tady píšeš, že seš veselá účetní, řekni mi nějakej fór. My moderátoři máme zakázáno říkat fóry, ale když to řekne poslucháč, tak to bereme.
1: No to psalo o mě můj muž, já to není ho prásknu.
0: Dobře. Evi, tak já tě v tom případě nebudu trápit ani fórama, ani ničím jiným. Já ti ještě jednou pogratuluju ke 300 korunovým poukázkám do restaurace Charlie's Forest na Lesné. Je to dohromady 1500 korun. Tak mě řekni, jestli vezmeš manžela, anebo kolegy, nebo kolegyně z práce.
1: Manžela.
0: Běžte si to užít.
1: Do toho navenu.
0: To je pravda, to je pravda. A je to tedy správně, že si na Hit Radio nikdy nic nevyhrál?

0: až místo, kde dát dobré jídlo, posedět s přáteli u skleničky a tankového piva, nebo kam na firemní večírek? Tak jedině Charlie's Forest. Přejeme vám šťastnou cestu, potkáme se na Forestu. Filova 1, Brno Lesná.
1: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: Necelé dvě minutky po tři čtvrtě na jedenáct. Na Hit Radio City Brno doznívají Vice a Lania. Jejich společný single Stars. A já bych rád připomněl, že těmi největšími hvězdami jste vy všichni, kteří jste to dokázali doklepat až do čtvrtečního dopoledne a že jsme se všichni společně přiblížili víkendu a že těmi největšími hvězdami jsou úplně všichni, nezávisle na tom, jestli se přihlašujete do všech soutěží a nebo jenom konzumujete muziku, kterou vám Hit Radio City Brno nabízí. Zkrátka dobře, pro vás všechny budeme hrát ty nejlepší pecky, proto nejlepší čtvrteční dopoledne i nadále. Ať už to bude Pink, anebo kapela Jelen.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr Brno CZ.
4: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka btl-škopek.cz.
5: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
6: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
5: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
6: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
5: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
7: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
8: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V Moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v Moravském Krumlově vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za

0: 9,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
2: Právě probíhá Maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: My jsme doma v Brně a na jižní Moravě a tady to není fajn. Tady je to úplně nejlepší přece, ale nejinak tomu je. No teda ne jinak tomu je, jinak tomu je. Bohužel v dopravě je potřeba se podívat na Břeclavsko. V Podivíně v Palackého ulici zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta s dodávkou. Tak pokud tam tudy třeba po D2 jedete, tak dávejte pozor. Další problémy jsou na D1 na 191. ve směru na Prahu. Tady je nepojízdná dodávka odstavená u Krajnice. A 192. tady se stále vyšetřuje, a je to směrem na Prahu, tady se stále vyšetřuje dopravní nehoda náklaďáku s autem. Busem. Jinak by to mělo být všechno. Šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
8: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko čelí extrémnímu suchu. Řada obcí po celé republice hlásí vyschlé potoky, prameny a říčky. Nízká je také hladina podzemních vod. Nejvíce zasažené suchem jsou jižní a západní část republiky. S nedostatkem pitné vody jsou aktuálně problémy spíše lokálně. Informuje o tom Deník N. Vláda chce snížit z 2000 na 1600 maximální počet vojáků, kteří by v příštích 2 letech mohli být nasazeni na obranu východního křídla NATO. V uplynulých letech bylo naopak posilováno kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí. Po ukrajinských útocích údajně v Rusku hoří jedna z největších rafinérií. Požár podle očitých svědků vypukl v průmyslovém objektu v Jaroslavli. Rusové naopak udeřili na Charkovskou oblast. Nejméně 3 lidé zemřeli při nočních ruských útocích na obec Balaklia. Jakub Menčík zahájil tenisový turnaj Masters v Montrealu vítězstvím 6-3, 3-6 a 6-3 nad britským tenistou Jacobem Fearnleym. Na postup do 3. kola se ale 17. hráč světového žebříčku nadřel. Soupeře z 2. stovky porazil za 2 hodiny a 9 minut.
0: Zatím ještě nesprchlo, ale některé meteorologické modely mluví o tom, že by slabý déšť mohl přijít jak teď kolem 12. 13. hodiny, tak i později večer okolo 8. Dokonce na některých webech vidím i blesky, ale toho se snad nedočkáme. Každopádně aktuálně měříme teploty okolo 31 stupňů Celsia, odpolední maxima o moc výš nepůjdou, jenom na nějakých 33, 34 stupňů, což je oproti těm 40kám docela příjemná změna.
6: Hit Radio City Brno.
0: Playlistu Hit Radio City Brno se ale nic nemění. Tam bude pořád jenom skvělá muzika. One Direction, One Republic a taky Bebe Rexha. Hit Radio. Written in these walls are the stories that I can't explain.

0: Přátelé, já mám ale radostnou, úžasnou a pro některé dlouhé roky jen těžko uvěřitelnou zprávu. Na Hit Radio City Brno totiž je potřeba informovat o tom, co se bude dít na Lesné, protože na Lesné se, přátelé, v sobotu po 7 letech znovu otevře brouzdaliště vedle krytého bazénu Tesla. Provozovatelé na místě otevřou i kavárnu, dokonce plánují pravidelný kulturní program. Otevřeno by mělo být od 9 do 22 hodin. Možnost vybírání vstupného je podle provozovatelů ještě v jednání, ale myslím si, že to je dobrá zpráva pro všechny, kteří žijí na Lesné, protože kromě kryťáku nemáte vy na Lesné vůbec žádné místo, kde byste se mohli osvěžit ve vodě. Nejbližší koupaliště se nachází v údolí v Divišově čtvrti v Králově Poli, takže věřím, že brzo bude na Lesné zase dobře a že se tam budete moci krásně osvěžit v novém brouzdališti. Mimochodem, otevírá se, jak už jsem říkal, v sobotu, tak nám třeba potom dejte vědět, jaký to tam je. Ať se tam můžeme jít taky podívat.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát.

0: Kaskáda, Every Time We Touch. 8 minut před půl dvanáctou v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. Důležité je, že je čtvrtek. Přátelé, čtvrtek a pracovní týden míří do finále. A to znamená, že je nejvyšší čas se zaměřit na to, co se bude v Brně a blízkém okolí dít. A kam byste eventuálně mohli vyrazit. No a samozřejmě Hit Radio vám kromě soutěží toho nejlepšího playlistu nabízí také tipy na to, kam vyrazit. Tak se k tomu vrátíme už za chvilku. Hit Radio.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek, kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
4: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: Právě probíhá Maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si? A víte, na co vzpomínám já? Na vůbec první ročník maratonu hudby Brno. Od té doby samozřejmě uteklo spoustu času a právě dneska, ve čtvrtek 6. srpna, startuje další ročník jednoho z největších hudebních festivalů, který na území města Brna máme, protože v průběhu 4 dnů se můžete těšit na více než 100 koncertů na všech různých možných místech po celém Brně. Nejenom v klubech a sálech, ale také na náměstí, na ulici, zkrátka dobře úplně všude. A uslyšíte funky, rock, world music, rap, folklor, úplně všechno. No, mrkněte na maratonhudbybrno.cz. Jo a mimochodem dneska ve 14.30 na Moraváku proběhne živé vysílání Hit Rádia City Brno právě z maratonu hudby. Tak se mrkněte.

www.maratonhudby.cz. Tady se dozvíte víc. No a samozřejmě připomínám, že dneska pokračuje festival Planet Brno. Samozřejmě doporučím, abyste se podívali na facebookový profil Hvězdárny a Planetária, protože tam informují o tom, v kolik hodin a co se bude konkrétně nafukovat, vždycky v závislosti na počasí. Tak se mrkněte na festivalplanetbrno.cz. No a závěrečná pozvánka je na tento pátek 7.8. na Alexův Summer Jam. Čerstvý mistr světa Alex Šupenič opět chystá na Jakubáku svůj tradiční šermířskou exibiční show, tak u toho buďte. Bude u toho i Hit Radio City Brno a akce se koná mezi 19. a 22. hodinou.

0: Přátelé, kamarádi, za normálních okolností bychom touhle dobou rekapitulovali celé dopoledne. Hit Rádia Sete Brno se čtvrtečním datem 6. srpna. Ale dneska tu rekapitulaci dělat nebudeme, protože je tady něco mnohem, mnohem důležitějšího. No a týká se to samozřejmě stadionu za Lužánkami. Možná někteří z vás viděli včera na facebookovém profilu jednoho z radních, konkrétně Tomáše Aberla video, ve kterém vysvětluje, jak to vlastně teďka je, jaké kroky se konají, bla, bla, bla, bla, bla. Přečtěte si to, mrkněte se na to a potom doporučuju, abyste se třeba podívali na ať už XKO, generálního ředitele zbrojovky Brno Jana Mináře, případně na další vyjádření, protože Jan Minář tady píše: mé vyjádření k včerejšímu vystoupení radního Aberla ohledně stadionu za Lužánkami je následující. Za prvé, mezi námi a radou města padla v úterý jasná dohoda, že nic nebudeme komunikovat, dokud si neodsouhlasíme společné prohlášení, které bude reflektovat realitu. Pan Aberl tuto dohodu téměř okamžitě porušil. Proti takovému postupu se proto musíme důrazně ohradit. Za druhé, pan radní ve svém vystoupení popisuje věci jako dané. Přitom jde o první vyjádření Ministerstva kultury na základě předběžných nákresů hmoty, kterou lze dále upravovat a o níž je možné vést diskuzi. Neexistuje žádné jasné měřítko toho, co už je moc a co ne. Jde do značné míry o subjektivní posouzení na základě nákresů. My pokračujeme v naší práci a v krocích, které vedou ke stadionu za Lužánkami. Takže přátelé, obrázek si udělejte všichni sami. Kdo chce skutečně postavit za vlastní peníze stadion za Lužánkami a vrátit na místo, které je určené pro sportoviště, to nejslavnější sportoviště v republice, a kdo naopak není schopnej ani udržet jasnou domluvu o tom, kdy se co řekne a kdy co ne. A když už se něco řekne, proč to musí být ale úplná hovadina.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Už tam budem, nech to.
7: Už tam bude.
6: Přestaň.

0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
2: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
1: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
3: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: My to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje. Všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, ty to je problém. Jako
5: asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
4: No to je tak schválně.
5: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
6: Dobře, ty.
4: Tak to čumím teda.
5: No a já mám na tohle prostě pamatováka.
4: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, kdy má narozeniny Jasmin a to bude, já nevím ani rok.
5: No, tak je
4: ty to... Počkej, ty jsi 99. A tam jsme skončili.
5: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
6: Byla to šance 365:1.
4: A prohráli jsme.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tak jsme se přiblížili k poledni, protože jsem se před chvilinkou tak strašně rozčílil kvůli tomu, že jsem si přečetl jak vyjádření generálního manažera zbrojovky Brno, tak jsem bohužel viděl i video radního pro sport Tomáše Aberla, tak potřebuju něco na uklidnění. A co mě vždycky dokáže uklidnit, je Morčíba a Rome Wasn't Built in a Day. Tak si, přátelé, tuhle písničku společně užijeme. Věřme, že jednou bude líp a společně se uslyšíme zase zítra před 9:00. Tak se mějte, v pátek zase zdarec.

0: lepší si nálady.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servisy z Brna a okolí. V centru Brna v Poštovské ulici u křižovatky s Jánskou probíhají práce na silnici. Počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Vysoké letní teploty ovlivňují naše nákupy. V tropických dnech lidé častěji sahají po zmrzlinách, vodách nebo ledových čajích. Jaké kategorie naopak ztrácejí, popíše viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza.
8: V horkém počasí zaznamenali významný propad kategorie spojené s domácím pečením a přípravou teplých jídel. Prodej cukru klesl o 18%, výrazně slabší byly také prodeje mouky, vajíček a kuchyňských olejů. Ve vedrech se snížily také prodeje čaje a kávy.
7: A tvrdý alkohol při nákupech volí také podstatně méně lidí. Kriminalisté dopadli díky shodě vzorku DNA člověka, kterého podezírají z vraždy spáchané před 15 lety v Praze. Muže zadrželi ve Středočeském kraji. Za vraždu spáchanou zvlášť surovým a trýznivým způsobem mu hrozí 15 až 20 let. K činu se nepřiznal, soud ho ale poslal do vazby. Vražda doposud zůstávala takzvaným policejním pomníčkem. Francie od příštího týdne zakáže nevyžádané telemarketingové hovory. Nový zákon má chránit zákazníky před dočernými prodejními praktikami a zranitelné osoby před podvody. Lidé budou moci nevyžádané hovory nahlásit na vládní web. Teď se ještě podíváme k nám.
1: V Brně dnes odstartuje maraton hudby. Festival nabídne koncerty různých žánrů pod širým nebem, v klubech i ve velkých sálech. Tradiční součástí jsou vystoupení pouličních hudebníků v takzvaných pokojíčcích z dílny výtvarnice Kateřiny Šedé. Z jednoho takového budeme dnes od 14:30 odpoledne na Moravském náměstí vysílat živě.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
1: Dnešek slibuje v Brně a na jihu Moravy kromě vysokých teplot do 37 stupňů možné přehánky nebo bouřky, lokálně i silné. Počítejte s tím.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
9: Je čtvrtek 6.8. 12 hodin. Krásný den vám přeje Jirka. Trošku máme ochlazení, zaplať pámu za to. Taková malá klimatizace, alespoň na jeden den. Jinak od zítřka už zase má být téměř všude jasná obloha. Tak nebudeme se nalhávat nic, trošku jsme to potřebovali, alespoň můžeme o něco lépe dýchat. A možná, že i ty rozpálené chodníky, tak že i budou pro ty naše čtyřnohý miláčky teď o něco příjemnější. Nám začínají naše oblíbené hity. Pět srdcovek tady pro vás mám. No a když to sluníčko teď momentálně neví, nevidíte, no tak aby jsme nevyšli ze cviku, tak si ho dáme alespoň tady u nás na Hit Rádiu. Skotská skupina Texas a nádherný hit z roku 1999 Summer Sun.

0: Legendární skotská skupina Texas Summer Song. Je 12 hodin 6 minut, začaly nám dnešní čtvrteční srdcovky na Hit Radio. Tohle je srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A když tahle srdcovka vyšla, tak jste si ji určitě nemohli dát do mobilního telefonu jako mobilní vyzvánění. Takhle, mohli, ale bylo to úplně v jiném formátu. Určitě by to neznělo jako MP3. V roce 1999 vlastně vyzvánění na mobilu znělo přesně takhle. Tak jste ho měli? Tohle mimochodem z Nokia 3020, jo? Z roku 1999. Pak samozřejmě ty mobilní telefony zažily obrovský boom, no a když už jsme pak měli polyfonní vyzvánění a pak přišly ty MP3, tak to už, to je prostě už sci-fi pro rok 1999. No a když máme ty srdcovky, tak možná, že jste měli taky v 99. už mobilní telefon. Možná jste ho měli ještě o něco dříve. A tak se ptám, jaký mobil jste měli jako úplně první? Kolik vám bylo? Předpokládám, že to bylo asi jako od rodičů, pokud samozřejmě už jste nebyli na brigádě a nevydělávali jste raketu a nemohli jste si koupit teda mobilní telefon sami. 777-937-777, tak to je WhatsApp, jsem na Hit Radio. Napište mi váš první mobilní telefon, kolik vám bylo let, co to bylo za značku a kdo vám ho tenkrát koupil, jo? Zavzpomínáme dneska na tehdejší mobilní jednořádkový nebo dvouřádkový aparáty. Teď Phil Collins.

0: Plzni 21. století, tohle je srdcovka ze začátku milénia, Swedish House Mafia a Pharrell Williams.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je čtvrt na jednu, v srdcovkách vzpomínáme na naše první mobilní telefony. Děkuju za všemi zprávy, které posíláte na 777-937-777. Stejně je to hezký, že v době, kdy vzpomínáme na tyhle mobilní telefony, tak žijeme vlastně jako v době, který pro nás je úplný sci-fi, protože teď mi klidně můžete poslat fotku, video, že jo, prostě můžete poslouchat i Hit Radio přes mobilní telefon. Já tady můžu dát klidně živý vysílání teď přes Instagram a můžeme se takhle na sebe koukat. To je jako neuvěřitelný. Neuvěřitelný ten posun, který je oproti tomu, co jsme tenkrát za ty cihly drželi v rukách a říkali jsme si, jak vlastně jako moderní technologie to je. Tak třeba Eva, tak ta dostala svůj první mobilní telefon, když jí bylo 12, od rodičů za vysvědčení. Byl to Ericsson, byl obrovský, měl anténku a zadní část mobilu tvořila velká, trochu objemná baterie. Měla jsem ho až do střední školy, pak už jsem byla frérka s Nokia 3310. Jasně. Taky jsem jí měl, jsem za to vděčnej svým rodičům, že jsem mohl mít 3310. Bylo neuvěřitelný. Toho hada jsme hráli prostě všichni v kuse a stejně ten telefon týden nepotřeboval navíc. To prostě úlet. Čau, můj první mobil byla Nokia 5110. V roce 2000 mi ho koupila máma za maturitu. A pozor, naše moderní superfirma, teď momentálně, mám od nich služební telefon. A je to Nokia 3110. Jako fakt, zdraví Andy. Krásný, tak jako proč ne? Akorát teď si myslím, že už bude mít jako barevný displej, že jo, možná tam půjdou taky fotky. Vlastně nevím, 3110, jak to teď aktuálně vypadá. Ale hledal jsem, že Nokia 5110 v roce 2000 tak stála zhruba 5000 korun, jo. A průměrný plat v roce 2000 hrubýho byl 13 219 korun. Takže to, že si dostala od rodičů tenkrát telefon za bůra, to se jako fakt plácli přes kapsu. Hodně dobrý. Co vaše první mobilní telefony? Dejte vědět 777-937-937 a my si dáme bývalou Spice Girl na solové dráze. Look at me! Skvělej hit. But wasted, loose living, tight fitting, what you see ain't

0: Fugees, Ready or Not. Ve 12 hodin 22 minut. Skvělej hit. Pátá srdcovka. Když budete hodně jako pozorně poslouchat, tak tam uslyšíte takový ty hezký jako podtóny. Tak to je Eňa, prosím vás. Eňa a konec 80. let.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jo, takhle daleko jsme. Teď momentálně tedy v 90. letech, díky skupině Fugees, v 90. letech obrovitánský rozmach mobilních telefonů, že jo, potom začátkem milénia, už to potom začalo ještě jako úplně jinak. Ale my si dneska povídáme o těch mobilních telefonech z 90. let a mám tady krásnou zprávu od Dana, který píše, ach bože, je to dávno. Můj první mobil byl modrý Sony Ericsson. Byl totálně cool, protože byl dvouřádkový a měl kryt tlačítek. Dostal jsem ho od rodičů a na pouti na atrakci mi vyletěl z kapsy a rozbil se. Pak přišla dodnes nepřekonatelná Nokia 3310, no a závody, kdo bude lepší v hraní hada. Díky za tyhle vzpomínky, zdraví Dan. Dane, není vůbec zač, já děkuju za zprávu. Víte, co mě osobně jako chybí tady z té doby a tady z těch mobilních telefonů? Za prvý, ty kryty, jo? Pamatujete si tu obrovskou škálu předních krytů? Tenkrát jste je koupili na každý tržnici, byl to obrovitánský boom, každý den jsme vlastně mohli mít jiný design toho mobilního telefonu. Někdy to na to ani nesedělo, bylo to veliký, ale vlastně to šlo rozebrat a sestavit a mohli jste si fakt dělat jako úplně jiný mobilní telefony. To je jedna věc. A co mi chybí jako hodně, tak je to prozvánění. To prozvánění, kdy prostě jenom tak byla neděle večer, že jo, a najednou půl desátý, píp, a jenom vás někdo prozvonil, jo. A to jste věděl, že na vás někdo myslí. A takhle jste se mohli klidně prozvánět třeba do 3 do rána, my jsme takhle hrávali hry, že kdo prozvoní jako poslední, tak vyhrál. Pak jsme se druhý den potkali ve škole, všichni olympijský kruhy pod očima, že jo. Ale vlastně to bylo krásný, no. Blbý je, když vám to potom, a vždycky se našel někdo takový, kdo vám to prostě zved a pak už jste najednou neměli kredit ani na to prozvonění. Blbý. Co dál? Byl rok 2002, byla jsem v 7. třídě, spolužáci už postupně začínali nosit mobily a já jsem taky s jedním počítala od Ježíška k Vánocům. Nedostala jsem ho, asi prostě jsem natolik dokázala vytvořit tu pravou vánoční pohodu, že taťka radši vzal svůj Alcatel s antenkou a malým černobílým displejem, hodil ho po mně na gauči se slovy, no tak si ho hold nech. A já jsem konečně mohla napsat první SMSku a prozvánět se s ostatními tam a zpět o 106. Tuhle zábavu dnes už nedokážu pochopit. Já jo. Děkuju za všechny tyhle vzpomínky, je to krásný. Dál si to budu pročítávat na 777-937-777. No a zároveň rovnou, když už budete psát vzpomínky, tak mi napište, jakou srdcovku byste chtěli slyšet. Čeká nás ještě srdcovka na vaše přání.
2: Jdeme na hady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirage.
2: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna. Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na hradech.
5: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
6: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
7: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
8: Potřebuješ.
7: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
8: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
9: Hakr.brno.cz.
10: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Na Špilberk se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.

0: Právě probíhá Maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Linkin Park na Hitrádiu 12.36.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Je tady v rámci srdcovek poslední srdcovka, která je na vaše přání. My jsme dneska spolu vzpomínali na naše první mobilní telefony. Jsou to nádherný příběhy, který mi posíláte na WhatsApp 777-937-777. A nejde jenom o ten samotný typ toho mobilního telefonu, ale i o ty příběhy, jakože třeba vám vypadl ze čtvrtého patra z balkónu, seběhli jste dolů, sezbírali jste jednotlivé součástky, baterku, přiklapli jste to k sobě, zapli a on fungoval dál, že jo? Nebo tady další, měl jsem Siemens C10, to jestli já si dobře pamatuju, to byla taková ta kočička, ne? Ono to vypadalo jako dámská vložka s anténou, ale bylo to taky jako prostě hezký, milý. Podle mě to je ono. Každopádně tady v té zprávě se píše, urval jsem tomu anténu a tak jsem do toho normálně navrtal nějaký dřevěný sokol, no to fungovalo dál. Jako dokonalý tenkrát. No, hele, za mě, jestli náhodou jí doma, nebo teda nejí, ale obecně ten telefon, jestli doma někde najdete, jestli ho někde máte, já věřím, že ve skříni, v krabici určitě bude. Zkuste ho najít. Dejte do něj simku a pročtěte si zprávy, které v něm máte uložený. To bude taková cesta do vlastního já. Vybaví se vám vzpomínky, na které jste zapomněli. Budete v kontaktu s kamarády, se kterými se už dávno nevídáte. No a možná, že tam objevíte třeba i SMSky od babičky a dědy, kteří už to s vámi nejsou. Myslím si, že tohle bude víc, než kdybyste našli svůj deníček ze základky. Tak pojďme si to dát takovou malou challenge na víkend. Stejně bude venku brutální vedro, tak proč ne? Proč se nepodívat na tyhle starý zprávy? Krásný. No, pojďme k srdcovce na přání. Píše Lucka, ahoj, moje srdcovka je skupina U2, miluju je od malička, byla jsem na nich v Itálii na koncertě, jo holky, viděla jsem Bona na vlastní kůži, heč. Můžu dneska poprosit o píseň One, děkuju. PS, asi je to nemožné, ale existuje i verze v duetu s Mary J. Blige, je nádherná, to bych si přála nejvíc, ale chápu, že ji asi mít nebudeš, nevadí, i originál je úžasná skladba. Zdraví Luca. Tak Luci, to, že ji nemají na jiném rádiu, neznamená, že já ji v srdcovkách na Hit Rádiu taky nemám. Tak tady je duet s Mary J. Blige. Krásný výpad.

0: Za mě jeden z nejlepších duetů na celém světě.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla srdcovka na přání. Luci, opravdu jako moc děkujeme za tenhle výběr a fakt neděkuju sám, protože mám tady třeba zprávu od Katky, která píše, wow, tak tuhle verzi jsem nikdy neslyšela a miluju jí. Děkuju té paní, co si o ní napsala. Nebo Barča teď napsala zprávu, sedla jsem právě do auta a mám husinu, děkuju za tu krásu. No tak rádo se stalo. Tohle jsou srdcovky Hit Rádia. A opravdu doporučuju píseň One, Mary J. Blige a U2 v tomhle duetu, až někdy budete mít fakt blbej den. Až prostě budete mít pocit, že jste na úplně na všechno, prostě jako doma, v práci, sami. Až vás to nebude bavit, vemte si sluchátka, anebo se zavřete do auta a pusťte si to na plný pecky. Ta husí kůže, kterou budete mít, tak ta vám prostě vrátí energii do života. Tohle je nádherný duet. Fakt jako skvělý. Srdcovka s velkým S za mě. Tak ještě jednou děkujeme za tenhle výběr a těším se opět zítra. Zítra poslední srdcovky pro tento týden budeme začínat na Hit Rádiu opět ve 12 hodin s Jirkou Pelnářem. Za chviličku Ella Henderson, taky Coldplay a stihneme i Marka Ztracenýho, protože zítra je jeho velký den.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
5: Baru, ty jsi hlavička.
4: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
8: Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brno. Čeká nás spousta velkých zápasů. Tak u toho buďte s námi.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
10: Milí Znojmáci i návštěvníci našeho města Znojma, parkování je téma, které se dotýká téměř každého z nás. Proto vás srdečně zvu na veřejné projednávání návrhu nového parkovacího systému pro Znojmo. Setkáme se ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Představíme vám připravované změny, vysvětlíme, jak bude nový systém fungovat a budeme rádi, když se zapojíte do diskuze a řeknete nám svůj názor. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. Těším se na osobní setkání. František Koudela, starosta města Znojma.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: My to máme tak, že přesně víme, jaký objem má motor našeho auta, jaká specifikace oleje se do něj leje. Všechny tady ty čísla jako známe, ale prostě zapamatovat si narozeniny ženy a dětí, tyhle, to je problém. Jako,
2: asi to máme o trochu lehčí, protože my tady spolu nejsme tak dlouho a já si pamatuju i vaše narozky.
1: No to je tak schválně.
2: Tak Michal je 17. dubna, ty jsi 1. února.
3: Dobře ty.
1: Tak to čumím teda.
2: No a já mám na tohle prostě pamatováka.
1: Davide, možná bychom si měli vzpomenout, kdy má narozeniny Jasmin a to bude, já nevím ani rok.
2: No, tak je
1: ty to... Počkej, ty jsi 99. A tam jsme skončili.
2: Hele, o mně to není, je to 10. květen, ale dobře.
3: Byla to šance 365:1.
1: A prohráli jsme.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to

0: extra cený, novinka, Obuj si mé boty. Zítra to uslyšíte živě na největším koncertu, který nemá v Česku obdoby, a vlastně to, co se tam chystá, snad ani v Evropě. I o tom si budeme povídat v příští hodině.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V centru Brna v opuštěné ulici za sjezdem na Heršpickou ve směru na Židenice probíhají práce na silnici. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v kauze pražské nemocnice Bulovka. Týká se to nákupu urychlovačů za 160 milionů korun. Zároveň ve stejné kauze navrhlo vrchní státní zastupitelství schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a dvěma právnickými osobami. Důležitý lék na rakovinu prsu dál chybí. Ministerstvo zdravotnictví avizuje mimořádný krok, vysvětlí ředitel státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
9: Aktuálně řešíme dodávky léčiv s tamoxifenem z jiných zemí Evropské unie v rámci takzvaného zvláštního léčebného programu. Ten umožní, aby lékárny mohly připravit pro pacientky individuální balení na dobu léčby 2 měsíce, tedy na překlenutí doby do dalších stabilnějších dodávek.
8: Takto připravené léky budou dál plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Jejich kvalita, bezpečnost i účinnost zůstávají zachované. Vláda chce snížit z 2000 na 1600 maximální počet vojáků, kteří by v příštích 2 letech mohli být nasazeni na obranu východního křídla NATO. Počítá s tím návrh, který dostala k posouzení sněmovna. Senátní výbor pro obranu jej projedná za týden. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Statečná žena dnes neváhala podat první pomoc při vážné dopravní nehodě na dálnici D1 nedaleko Říček na Brněnsku. Vůz vyletěl do pole a několikrát se otočil. Okolo jedoucí žena okamžitě zasáhla. Byla ovšem jediná, mávala na ostatní auta, ale marně. Dodám, že muž v havarovaném voze utrpěl středně těžká zranění.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Dnešek slibuje v Brně a na jihu Moravy kromě vysokých teplot do 37 stupňů možné přehánky nebo bouřky. Lokálně i silné, počítejte s tím.
2: Jirka Pelnář, Hitrádio.
0: Děkujeme Luci za zprávy a my pokračujeme dál. 13 hodin, 3 minuty. Těsně před koncem minulé hodiny tak Marek Strasený zpíval píseň Obuj si mé boty. Horká novinka, která zazní zítra na Letenské pláni, kde nás čeká největší dosavadní koncert českého interpreta v historii celé České republiky. Zpíval píseň Obuj si mé boty, tak jsem si tak říkal, jo, klidně, protože momentálně si nenazvuju ani ty svoje. Jestli vám otýkají nohy v tomhle šíleném vedru, tak je to to naprosto normální, nebo otýkají, co otýkají, nám kynou jak těsto na knedlíky pod peřinou. Prostě naprosto normální věc, jo, je to v pohodě, tak zaplať pán Bůh za to dnešní lehký ochlazení, že konečně si můžete vzít i ty svoje boty. Nicméně, co se týká samotného koncertu, o tom si budeme povídat už za chvíli. Navíc už od dopoledne pro vás budeme mít přímo z místa aktuální informace. Nenechte si to ujít. Teď Black Eyed Peas.
2: Hit Radio City Brno.

Na čtvrteční odpoledne Bruno Mars, Just the way you are. Je 13 hodin, 14 minut, posloucháte Hit Radio. A kdy naposled vám z něčeho, jak se říká, padla brada? Že jste prostě přišli, wow, jste jenom stáli s otevřenou pusou a koukali jste. Tak pokud už ani nepamatujete, no tak doporučuji zítra přijďte na koncert Marka Ztracenýho, protože myslím si, že přesně tohle se stane. Každý, kdo tam přijde, tak prostě najednou bude koukat a bude si říkat, jakože, cože? Jak je tohle možné? Co to tady je? Co to tady vyrostlo? Na Letenský plání, tak doslova do písmene vyroste úplně nový stadion. Technici tam postavili obrovitánskou tribunu, pódium s výběžkem, 5 věží s obrazovkama. Všechno kvůli zítřejšímu koncertu. Přivezlo to tam 140 kamionů, staví se to měsíc. Je to prostě obrovský, je to masakr. Všechno vlastně jenom kvůli 120 minutám jednoho jediného koncertu a druhý den se to zase všechno začne balit zpátky a odvážet zase pryč. Je prostě úlet, masakr. A to všechno díky Markovi Ztracenýmu, který se rozhodl, že udělá největší koncert nejenom ve své kariéře, ale vlastně v historii celé České republiky. Ano, na stejném místě tak byl Michael Jackson. Byl koncert Rolling Stones a teď tam bude mít koncert Marek Ztracený. Bude to něco neuvěřitelného. Pochopitelně, že celá doprava tak na tom taky bude záviset. Koncert začíná večer, ale už o 4 hodin od odpoledne tak areál bude otevřený. Je posílená tramvaj, je posílený metro. Marek Ztracený dával na své sociální sítě i správnou mapu, kudy se vlastně jako má jít, aby všichni fanoušci, aby i vy jste věděli, kdybyste chtěli jít třeba i pěšky, dát si to procházku po Praze, že byste parkovali někde jako daleko, tak klidně můžete. Klidně se podívejte na jeho sociální sítě, protože tam uvidíte kompletně celou mapu areálu a všechny vstupy, přístupy, cesty a tak dále. No a navíc my, Hit Radio, tam budeme s vámi. Konkrétně já už od rána od 9 hodin budu na místě. Od 9 hodin uslyšíte přímý vstupy a živý vstupy přímo z Letenské pláně. Vždycky jednou do hodiny uslyšíte aktuální informace, rozhovory, pochopitelně, s dalšími hosty, interprety, kteří budou vystupovat jako hosté Marka Ztraceného a pochopitelně bude i rozhovor přímo s Markem Ztraceným. Takže zítra od 9 hodin dopoledne na Hit Rádiu exkluzivně živé vstupy ode mě přímo z Letenské pláně. Tak se máte na co těšit. My se těšíme strašně, protože budeme součástí něčeho, co se vepíše do historie české pop music. A kdo ví, kdy se to překoná?

0: Daša s hitem Austin, posloucháte Hit Radio 13 hodin 27 minut. Už zítra mezi 12 a 15 hodinou si na Hit Radio můžete vyhrát 10 000 korun na benzín. Dokonalá desítka je hra, kde dostanete 10 otázek a za každou správnou odpověď tisícovku na tank kartu Easy od Orlenu. To je tank karta, díky který máte do konce prázdnin každý den slevu korunu na litr nebo 2 koruny na prémiová paliva. Jestli tuhle tank kartu nemáte, tak si ji můžete pořídit v aplikaci Orlen, a nebo vám stačí jenom ta aplikace a slevu můžete využívat každé pondělí. To jsou epické slevy, které má Orlen celé prázdniny a navíc ještě akce na letní drinky, na letní osvěžení. No a my tady na Hit Radio vám právě na čerpací stanice Orlen dokážeme dát kredit 10 000 korun. Zítra mezi 12 a 15. Jak se dostanete do hry, to najdete na webu hitradio.cz. Za chviličku na Hit Radio další hity. Bude například Kato, nebude chybět ani Sofiana Mežmeš a Ben Kristoval.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirage.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší?
8: Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
9: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: Právě probíhá Maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: kým svoji hlavu strácíš, jestli ešte o mne vôbec víš, jestli sa niekde vrátíš.
1: Sofian Mežmeš, Ben Kristoval, jejich společný duet Slzy na Hit Radio ve 13:37. Když jsme u těch slz, tak Slzy pro pláč mají cyklistky na tour. Jo, to je prosím vás zase kauza. Komisařky jen teď kontrolujou velikosti podprsenek. Fakt? To je asi poprvé, co by chtěl být traťová komisařka. Ne, ale teď vážně, jde o to, že si závodnice na tour prý začaly vycpávat košíčky, aby byly rychlejší. Jo, že si toho všimli, že na startu měli prostě jako ten dres nějaký a když přijeli do cíle, tak tam měli vepředu dvě boule. Jo, je to jednoduchá fyzika, proudění vzduchu, aerodynamika, koncentrovaná zátěž a tak dále, že jo. Nic podstatný je tedy, že teď momentálně je to další kauza, která hýbe celým cyklistickým sportem. Je stejně jako zvláštní, těch kaus už je tam tolik. Nejdřív se sypalo, jo, pak se zase schovávaly motory do trubek. No a teď teda budeme řešit, jestli mají favoritky Ačko, Cčko nebo Dčko. Zajímavý. Zajímavý. Cyklistika, čím dál tím víc mě to teda jako baví. Každopádně, pánové, pro nás inspirace, jo, jestli patříte mezi hobíky a chcete jezdit prostě jenom rychlejš, není nic jednoduššího, než prostě na tom kole začít nosit normálně podprsenky. Cčka aspoň.

0: Passenger na Hit Rádiu ve 13 hodin na 44 minut. Viděli jste film Passenger, pasažeři, nebo Passengers tady. Ono to nemá tady s tou hudbou vůbec nic společného teda. Akorát já, jak jsem tady viděl ten název, tak jsem si hned vzpomněl, je nádherný film, skvělej. Je úplně v rychlosti, letí vesmírnou lodí na jinou planetu, jeden týpek tak se tam probudí z toho spánku, že jo, umělýho, ve kterém tam všichni jako jsou, a protože najednou je tam jako sám, tak mu začne hrabat a probudí nějakou buchtu tam, no, ta se to potom jako rozvíjí, že jo, a pak jsou tam spolu, je to trošku jako psychologický thriller, ale jsou tam neuvěřitelné scény, tak pokud jste nikdy neviděli, podívejte se a těšte se na scénu, kde je ona v bazénu a najednou ten bazén, tak kvůli tomu, že přestane fungovat gravitace, tak se ona ocitne v obrovitánský vlastně jako bublině, která takhle plyne vzduchem, tý vodní bublině, a ona v tom plave, malém se v tom utopí. No, boží, krásný film. Možná, že i podobné zážitky budete mít třeba teď z nejnovějšího Spidermana, protože to je film, který momentálně láme jeden rekord za druhým. A původně jsem si myslel, že Odysseu nic nepřekoná v tomhle ročníku, v tomhle roce. No a vypadá to, že ten Spiderman to fakt jako dokázal. To je jako masakr. Tak pokud jste viděli, já ještě ne, dejte klidně vědět na 777-937-777, jestli je to fakt tak dobrý, jak všichni píšou okolo. My si dáme za chvíli další hity, dáme si například Pitbulla v duetu s Christina Aguilerou a nebude chybět ani Huntrix.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
2: Mirá,
1: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad Veveří u Brna. Harley,
2: Single X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě Veveří u Brna za podpory Hit Rádia City Brno.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
2: Chevrolet Corvette,
1: Camaro Bumblebee,
2: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
2: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
2: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
1: CZ.
5: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek. Kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
6: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
7: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
6: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servisy z Brna a okolí. V centru Brna v Poštovské ulici u křižovatky s Jánskou probíhají práce na silnici, počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přejelci Daňková. Vlakem jezdí stále více cestujících. Za první pololetí tuto dopravu využilo 85,5 milionu lidí. Meziročně je to zhruba o 7% více. Co mimo jiné stojí za rostoucím zájmem, popisuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
14: Větší zájem o cestování vlaky Českých drah je spojen s moderními soupravami, které nabízejí řady doplňkových služeb, včetně bezbariérového cestování nebo připojení k internetu přes palubní Wi-Fi.
13: Zájem ze strany cestujících pozitivně ovlivňuje i rozsáhlý informační servis před a během jízdy. Česko trápí extrémní sucho. Řada obcí hlásí vyschlé potoky, prameny nebo říčky. Nízká je také hladina podzemních vod. Nejvíce zasažené suchem jsou jižní a západní části republiky. S nedostatkem pitné vody jsou problémy spíše lokálně. Informuje o tom Deník N. Nejlépe placeným českým sportovcem je třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Podle žebříčku časopisu Forbes, hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, o 30 milionů méně než o rok dříve. Teď ještě pohled k nám.
0: V Brně dnes odstartuje maraton hudby. Festival nabídne koncerty různých žánrů pod širým nebem, v klubech i ve velkých sálech. Tradiční součástí jsou vystoupení pouličních hudebníků v takzvaných pokojíčcích z dílny výtvarnice Kateřiny Šadé. Z jednoho takového budeme dnes od 14:30 odpoledne na Moravském náměstí vysílat živě.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Dnešek slibuje v Brně a na jihu Moravy kromě vysokých teplot do 37 stupňů možné přehánky nebo bouřky. Lokálně i silné. Počítejte s tím.
5: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
15: A my pokračujeme dál. Čtvrteční odpoledne se opět ponese v duchu fantastických hitů, které pro vás mám nachystané. Tady u nás na Hit Radio. No a zároveň, protože jsou 2 hodiny odpoledne, tak máme připravený náš oblíbený debatní kroužek. A protože je čtvrtek, tak dneska tady máme opět nepopulární názor. Jednou za týden, tak řeknu nahlas něco, co prostě se nahlas normálně neříká, i když si to třeba půlka lidí myslí. A někdy je to i větší procento. Tak co to bude dneska, řeknu za 2,5 minuty. Dáme jeden hit a pak jdeme na to.
5: Hit Radio City Brno.

Gail na Hit Radio ve 2:06, koukám aktuálně na čas, jak nám to tady letí. Posloucháte Hit Radio, máme tady čtvrteční rubriku, když takhle řeknu, nepopulárního názoru. Ten pro dnešní den zní: svatba vztah neposvětí ani nezachrání. Jinými slovy, svatba v 21. století v roce 2026 už není důležitá pro vztah. Co vy si o tom myslíte? Jo? Protože je svatba teda potvrzením fungujícího vztahu, a nebo je to jenom velmi drahý test jeho odolnosti? Dokonalý fotky, drahý šaty, emotivní sliby, že jo? Ty vlastně ale jako nevyřeší třeba problémy, které tam můžou být, a nebo který ještě pár předtím nikdy neřešil, protože někdy je jednodušší naplánovat svatbu, než potom ten společný život. Navíc to možná znáte i z vlastní zkušenosti, jste spolu 10, 12, možná i 15 let a všichni pořád, no tak co, kdy už bude konečně jako ta svatba a tak, a vy si jako nemáte rádi, nebo co je prostě jako za problém. Je opravdu ta svatba tak extrémně důležitá? Je to opravdu potvrzení toho, že ti dva k sobě opravdu patří? A nebo je to přežitek? V rámci nepopulárního názoru já dneska říkám, že tedy svatba ten vztah neposvětí ani nezachrání, a tak trošku už to přežitek může být. Co si myslíte? 777 937 777, pojďme o tom diskutovat. Těším se na názory.

Pops here, take me to church, tedy vezmi mě do kostela. Záměrně hraju právě tenhle hit, protože o kostelu to dneska bude. Dřív se říkalo nejdřív kostel, potom postel, teď už to funguje všechno úplně jinak. A v rámci nepopulárního názoru tady máme prostě názor, že svatba v 21. století už je přežitek a že rozhodně jako nezajistí šťastné manželství. Tak co vy na to? Ahoj, děkuju, konečně to někdo řekl. Svatba je přežitek, není důležitá a rozhodně to není potvrzení, že ti dva jsou dokonalý pár. Je mi 36 a polovina mých přátel je rozvedená, anebo jsou spolu, ale vlastně nejsou. Jen se nerozvedli, protože mají společné hypotéky. Zdraví Eva. Další zpráva. My jsme s mým partnerem už 8 let, máme 2letou dceru a svatbu nepotřebuji. Až půjde malá do školky, nechám si úředně změnit příjmení, aby to bylo jednodušší. Ale jinak ne. Peťa. Dobrý. Další zpráva. Ahoj, taky si myslím, že svatba důležitá není, když se mají dva rádi a jsou spolu klidně celý život na hromádce, ale funguje to tak u bezdětných párů. S dětmi už je to jiná situace a to i po právní stránce. Zdraví Jarda. Dobrý, to je vlastně jako pravda, na tom něco bude. Další zpráva, kterou tady mám od Zdeňky. Za mě je svatba s pečetím kompletní rodiny. Pokud se člověk rozhodne mít děti, určitě jsem názoru, aby všichni nosili stejné příjmení. S manželem jsme spolu 12 let, brali jsme se v mých 20 a nelitujeme toho. Další zpráva, ahoj, my už jsme spolu 30 let, brali jsme se v roce 95 a proč to vše vydrželo doteď? Asi proto, že já byl panic ve 20 a moje paní v 25 a o nic jsme nepřišli. Jasně, zdraví Dave Střince. Dobře, Dave, gratuluju a rozhodně tě v tom nechám. Tak a co dál? Víš, co se říká, kdo neskusí nic jiného, nemůže nic jiného litovat, že jo? Co tady máme další? Svatba je krásná, ale zbytečná. Zdraví Hanka. Taky názor, počítám ho tady. Máme ještě tady něco s dětma, třeba? Jestli tady, když něco najdu. Za mě je to přežitek, když se mají rádi a chtějí spolu trávit život, tak jde to i bez papíru. Zdraví Martina. Jasně. Ahoj Jirko, za 3 neděle budeme s manželem slavit 25. výročí svatby. Gratuluju. Ví to i on, že už je to za 3 týdny. Myslím si, že je hezké pro ženu nosit manželovo příjmení, ale tento svazek určitě vztah nezachrání a určitě to, že nejste oficiálně svoji. Případný rozchod dost usnadní. To je taky pravda. Hezké odpoledne, zdraví Klára. Tak co vy si o tom myslíte? Dejte vědět 777-937-777. Ještě tady koukám, svatbu ano, zní to blbě, ale když se nedej bože něco stane, tak zůstane jeden z partnerů s dětma nezaopatřený. Rozhodně ale ne svatbu za 300 tisíc, jak je dneska v módě. Zdraví Péťa. Péťo, s tím souhlasím, 300 tisíc za svatbu je úplně nesmysl, akorát si myslím, že to je to dneska už snad i jako minimální hranice, protože jsem viděl některé místa, které jenom za to, že tam tu svatbu budete mít, chtějí 300 tisíc. A to nepočítám ještě hostinu, hosty a tak dále, takže i to je samozřejmě jako úlet. 777-937-777. Buďte součástí dnešního nepopulárního názoru a řekněte, co si o to myslíte.

0: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou zbystřete.
1: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
0: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
1: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaka, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
0: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Už tam budem, nech toho. Raději už tam budem.
5: Přestaň, štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V Moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v Moravském Krumlově. Přijďte ji vidět na vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagry, bards.cz.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek, kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.

0: Právě probíhá Maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
1: Právě přepojujeme do mobilního studia Hitrádia City Brno.
0: A pokud dovolíte, hlásím se o slovo ještě jednou z našeho mobilního studia a speciálního živého vysílání při příležitosti právě začínajícího Maratonu hudby Brno. Vás zdraví Ondra Blaho. No a v tuto chvíli a v následujících 60 minutách si budeme povídat o jednom z největších festivalů, který jihomoravská metropole nabízí. 4 dny, desítky scén, stovky koncertů, hudba ve všech podobách, od světových hvězd až po pouliční basking. A o tom všem si budeme právě v tuto chvíli povídat se šéf-dramaturgem Maratonu hudby Brno, Milanem Tesařem. Milane, rád tě vidím, ahoj.
2: Ahoj, pěkné odpoledne.
0: Milane, ty už máš 3. rokem na svých bedrech celý hudební program Maratonu hudby. Jak se ti to letos podařilo dát celé dohromady?
2: Tak dalo by se říct, že 3. rok to už jde samo, že? Ne, je to tak jako každý rok, spousta nápadů, samozřejmě limity časové, místní, finanční, ale myslím si, že nakonec se nám opět povedlo. Vlastně ten, já to mám tak, že vždycky si říkám, a jestli tam bude dost zajímavého na tom festivalu a jak to bude vypadat dohromady. A pak, když se na ten program podívám v celku, tak si vlastně říkám, že bych si asi vybral jako divák určitě.
0: Já si myslím, že taky a dokonce a říkáme to každoročně, že není v lidských silách stihnout všechno. A tak mě samozřejmě napadá otázka, na co bys pozval primárně. Co si myslíš, že jsou takové ty letošní highlighty Maratonu hudby Brno?
2: Tak já úplně primárně bych pozval na World Music scénu na sobotu. Já vlastně na té World Music scéně se podílím o několik let víc, než na celkové dramaturgii, takže taková moje srdcová záležitost. Tam vystoupí Julia Kozáková, to je slovenská zpěvačka, zpívá romské písně a je to historicky první Slovenka, nebo vůbec první člověk z bývalé federace československé, který vyhrál prestižní žebříček World Music Charts Europe. Takže na tu určitě. Pak tam bude Dansa z Okultaž, což jsou 4 akordeonisté. Loni jsme měli 4 hráče na foukací harmoniky, ano, z Finska, letos 4 akordeonisty z Portugalska a věřím, že to bude, vím, že to bude zase perfektní, viděl jsem je před lety naživo. A potom Stefano Saletti z Itálie, člověk, který ve své tvorbě spojuje hudbu všech koutů Středomoří a snaží se vlastně tou hudbou hlásat, že spíš lidi prostě spojovat, než rozdělovat v době válek, v době napětí, migrantských krizí, vlastně ukazovat, co nás spojuje. Takže Stefano Saletti, takže to je jeden highlight. A pak samozřejmě další hned dnes ve čtvrtek večer v Sonu, ten úvodní koncert trumpetista Paolo Frezu ze Sardinie, o toho jsme usilovali několik let, tak jsem rád, že se to konečně povedlo. S ním přijede Omar Sosa, na toho si možná už pamatuješ, že když tady byl jako rezidenční umělec. A Nguyen Le, což je letošní rezidenční umělec, takže ti to 3 pánové v Sonu dohromady.
0: A když jsi zmínil Nguyen Le, tak a zmínil si, že je rezidenčním umělcem, asi je na místě ještě jednou všem posluchačům Hitrádia City Brno vysvětlit, co znamená být rezidenčním umělcem na Maratonu hudby.
2: Znamená to, že ten člověk přijede do Brna na celou dobu festivalu. Nguyen Le je tady už od středy, kdy měl masterclass pro kytaristy. V Brně bude mít 3 koncerty, každý úplně jiný. Jeden s těmi 2 pány, které jsem už zmínil, ano, jeden v divadle Husa na Provázku v pátek na jazzové scéně a potom závěrečný v neděli, kde to bude japonská hudebnice, indický hudebník Nguyen, který je Francouz s vietnamskými kořeny a to bude hudba inspirovaná příběhem Opičího krále. Takže kdo si vzpomínáme třeba z 90. let na ten seriál, tak o tom by to mělo v neděli večer být.
0: A každoročně mluvíme o tom, že přinášíme v rámci Maratonu hudby stovky koncertů, hudbu ve všech podobách, od malých stagí po velké. A zajímá mě, jestli letošní Maraton hudby Brno vlastně opomene nějaký hudební styl, anebo jestli skutečně, tak jako každý rok, obsáhne takřka všechny hudební žánry.
2: Tak to takřka je asi na místě, určitě bychom našli třeba některé, které jsou víc upozaděné, ale je to opravdu taková ta pestrá paleta vlastně od staré hudby, klasické hudby, duchovní hudby, přes písničkáře, rock, folklor, jazz, až právě po ty hosty ze světa, world music, důraz na třeba na balkánskou scénu, na romskou scénu a podobně. A plus ještě navíc je to taky propojení samozřejmě s gastronomií, s architekturou, ale to díky projektu Light Up vilami, kde to bude i hodně vizuální podívaná.
0: O tom samozřejmě budeme už záhy v našem speciálním živém vysílání z Moravského náměstí mluvit, protože my se v tuto chvíli nacházíme v jednom z pokojíčků pro bezuliční basking Kateřiny Šedé. A dneska, nebo v rámci letošního ročníku, vypadá jako Vila Tugendhat. A proč? To už za malou chvíli připomeneme se samotnou ředitelkou Vily Tugendhat Ivetou Černou. Teď jsme si ale povídali se šéf dramaturgem Maratonu hudby Brno Milanem Tesařem. Milane, moc krát ti děkuju a přeju nejenom tobě, ale celému festivalu, ať se vydaří a ať je skvělý, tak jako každý rok.
2: Já taky děkuju, vstupenky na řadu koncertů jsou stále ještě k dostání, takže se těším na viděnou a naslyšenou.
1: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

She's such a

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Před několika málo minutami jsem vám ve vysílání Hit Rádia City Brno z našeho mobilního studia vysvětloval, nebo tak napůl vysvětlil, proč se nacházíme v pokojíčku pro bezuliční basking a proč tento pokojíček Kateřiny Šedé vypadá jako Villa Tugendhat. A to vysvětlení přijde právě teď. A to společně s Ivetou Černou, ředitelkou Villy Tugendhat. Paní ředitelko, pěkné odpoledne, rád vás vidím. Dobrý den.
2: Pěkné odpoledne.
1: Villa Tugendhat totiž slaví velkolepé výročí. Pojď to prosím představit všem našim posluchačům Hit Rádia City Brno.
2: Teď samozřejmě popředí.

0: Protože my v tuto chvíli sedíme na replikách židlí, které jsou ve Vile Tugendhat. A ještě mimo eter jsme si říkali, že to nie je bohověčo, jak říkají naši bratia Slováci.
1: Ne, je to velmi krásná, dokonale designová židle. Samozřejmě je to židle Barcelona, která se objevila poprvé vlastně rok před realizací Vily Tugendhat v barcelonském pavilonu na světové výstavě. A je to vlastně královský trůn mimochodem, protože byla speciálně navržena pro tehdejšího krále Alfonse 13. z Chotí, takže byly tam jenom dvě tyto židle. Takže si říkáme, někdy se objevují polemiky v designových časopisech, je-li to královský trůn nebo koza na řezání dřeva.
0: Ano, protože ten tvar takový je, ale hlavně, když sedíme takhle v předklonu kvůli mikrofonům Hit Rádia City Brno, zas tak moc pohodlné to není. Takže já navrhuju, paní ředitelko, chopme se mikrofonu a pojďme se pěkně opřít a udělat si to hezké. Je to lepší, ne?
1: Teď je takhle. To výrazně lepší, ano.
0: A jak oslavíme ve Vile Tugendhat v rámci maratonu hudby Brno ten zápis, 25 let starý zápis na světové nehmotné dědictví UNESCO?
1: No, musím říct, že my slavíme celý rok, teda samozřejmě máme za sebou mezinárodní konference, několik výstavních projektů, ale právě na tady ten opravdu topik jako letošního léta, letošní sezóny jsme se velmi těšili a za spolupráci s maratonem hudby jsme velmi vděční. Samozřejmě to není úplně novinkou v naší, naší struktuře programu, ale letos opravdu připravujeme něco zcela výjimečného, nejenom poskytujeme prostory do běžné programové struktury, ale spolupořádáme vlastně i monumentální festival Light Up Tugendhat.
0: Co to znamená? Co to je Light Up Vila Tugendhat?
1: Znamená to, pojďme rozsvítit Vilu Tugendhat a ukázat ji možná v trošku jiném světle.
0: Aha.
1: Skutečně má to být podstat domu, podstat tvůrci, ale samozřejmě i jakási pokora před celým vlastně tím územím Černých polí, proto do toho projektu zapojujeme i další dvě vily, a to je Vila Lefber a Vila Arnoldova. A v podstatě budou po tři dny, po tři noci, ve všech třech vilách, v jejich třech zahradách a taky ve třech kavárnách, musím říci. Je vlastně přichystaná bohatá programová struktura, která má své tři části. Dopolední je víceméně edukačně prohlídkově zaměřená. Od tří hodin právě pod taktovkou maratonu hudby se odehrává úžasný, vlastně bohatý kulturní program s různými typy koncertů, které budou rozesety právě tady v tom krásném zeleném zahradním vnitrobloku. No a od 21. hodiny vlastně tu vilu opravdu rozsvítíme a s ní vše, co v těch zahradách bude instalováno, od různých kinetických uměleckých instalací až po stříbrné obří koule, které se budou například válet u nás na zahradě. A v podstatě videomappingem završíme vlastně celou tu ideu toho příběhu a říkám, vzdáme poctu celému tomu souboru staveb.
0: Já jsem se právě díval na maratonhudby.cz a snažil jsem se přijít na to, jak to s tím videomappingem bude, protože mám ještě spoustu soukromých a jiných pracovních povinností přes den. A rád bych ten videomapping večer stihl. Vy jste řekla, že ta zcela světelná show Light Up Vila Tugendhat začíná v 21 hodin. Znamená to, že ten videomapping na Vile Tugendhat bude permanentní, neustálý až do té půlnoci, anebo v určitých hodinách, na které bychom si měli dát pozor?
1: Nebude permanentní, on se bude v podstatě vždycky ten daný soubor těch záběrů se bude cyklicky opakovat formou smyčky, takže v podstatě opravdu až se setmí, protože začínáme v 9 hodin a aby ten opravdu zážitek byl co nejintenzivnější, bude za doprovodu dalších hudebních prvků, tak se vlastně bude opakovat. Takže si můžete víceméně několikrát tu zahradu obejít, podívat se nejenom na videomapping na Vile Tugendhat, který nějakým způsobem se snaží vyjádřit vlastně atributy domu, ale až po vlastně, řekl bychom, uměleckou interpretaci promítanou na Arnoldovu vilu, až po vlastně, dalo by se říct, takový jako memorální, vzpomínkový vlastně projekt videomappingu na Lefberově vile, který chce představit nejenom tyto tři vily, ale víceméně rezonuje v ní pojem UNESCO v celém Jihomoravském kraji.
0: Takže přátelé, 7., 8., a 9. srpna mezi 21. hodinou a půlnocí. Kdykoliv dorazíte, neřeknu do zahrady Vily Tugendhat, jako spíš do areálu zahrad, ano, všech tří vil, které spolu sousedí, tak si vždycky přijdete na své a uvěříte, uvidíte neuvěřitelnou světelnou show nejen při

0: I příležitosti 25. výročí zápisu byly Tugendhat na světový seznam UNESCO. Naším hostem byla Iveta Černá, ředitelka Vili Tugendhat. Moc krát vám za to děkuju a těším se na viděnou ve Vile.
1: Naschledanou.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
3: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop btlškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btl-škopek.cz.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
7: Attention!
6: Jen jednou za rok máte šanci...
7: Yes,
6: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jenom hity.
2: Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Za pár okamžiků odbije 15. hodina odpolední a pokračuje speciální vysílání Hitrádia City Brno z našeho mobilního studia, které jsme si postavili ve Vile Tugendhat. I když není to přímo Vile Tugendhat, je to pokojíček pro bezuliční basking v rámci maratonu hudby Brno, ale nutno podotknout, že se to Vile Tugendhat velmi, ale opravdu velmi podobá. Proč, to už jsme vysvětlili před několika minutami. Teď už se budeme maratonu hudby Brno věnovat primárně skrze muziku. A taky díky Honzovi Ficovi, který je můj další host speciálního vysílání. Honzo, dobrý den, přeju.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Honza je český písničkář, zpěvák, textař a mimochodem i výrobce hudebních nástrojů. A to jsou dvě roviny, které s vámi chci probrat. Kdy začalo písničkářství?
2: Písničkářství začalo, když mi bylo asi 13 a zjistil jsem, že potřebuju být slavná rocková hvězda.
1: Yes.
2: Dopadlo to jinak, ale myslím si, že je to v pohodě a to písničkářství samotný a skládání písniček začalo paradoxně vlastně tady kousek odsud na ulici, na Koblížný, když jsem hrával na ulici ještě dřív, než se tomu říkalo basking a dřív, než to bylo cool. Tak to byla pro mě taková velká škola, kdy jsem se potkal s nějakýma lidma a začali jsme dohromady psát.
1: To chce ale velký v uvozovkách koule stoupnout si na ulici a hrát cizím lidem, ne?
2: No je to jiný než koncertovat, protože si musíte urvat tu pozornost těch lidí, máte prostě 3 až 5 sekund na to je zaujmout, když jdou okolo, takže jo, je to hodně poučná věc a hodně to člověku dá další dráze. No.
1: Honza si píše muziku, píše si i texty a ty mě taky zajímají samozřejmě. Kdy se dobře píše text? O čem nejlépe? Platí pořád, že musí umělec procházet s nějakým těžkým životním obdobím, aby napsal dobrý text?
2: Tak to nevím, ale asi jo, jako je pravda, že všechny moje písničky, které považuji za povedený, vychází z hodně špatných životních období, které jsem zažil, ale nikdy jsem je nenapsal, těch špatných období. Vždycky jsem je psal, až mi bylo potom dobře někdy zase. A kdy se nejlíp píše? Ve sprše, to je jasný.
1: Fakt?
2: No. Akorát samozřejmě sebou nenosím teda sešit do sprchy, takže vždycky mě něco napadne, honem z té sprchy vypálím, utřu si ruce, napíšu to a zase se jdu sprchovat.
1: Ne, tomu samozřejmě rozumím, ale říkám si, jako ta horká voda to spustí, anebo naopak si dáváte vlažnou nebo studenou, aby do té hlavy něco přiteklo?
2: Tak, jestli půjdem do takhle intimních
1: rovin,
2: tak já to střídám teda teplá studená, ale já nevím, jestli je to tím, že se celé tělo i mysl tak nějak uvolní a člověka začnou, stejně jako ta voda vyplavuje, že jo, ty škodliviny z těla, tak zároveň se z mozku tou vodou vyplavujou ty škodliviny ve formě textů, nevím.
1: A dobrých textů nutno podotknout. Ostatně už za malou chvíli to ve vysílání Hitrádia City Brno uslyšíte na vlastní uši, ale ještě mě zajímá ta výroba hudebních nástrojů. Jaké hudební nástroje vyrábíte?
2: Vyrábím teda dneska už ne sám, ale vyrábím elektrické kytary a baskytary primárně teda a cigarbox kytary, což jsou takový bluesový krabicový nástroje. A vyrábím je ze starých dřev, třeba ze starých kostelů, klášterů, bordelů, tady z Moulin Rouge, když se boudalo, tak v Brně. Tak...
1: Jako přímo i odsud, jo?
2: No, jasně.
1: Boural se Moulin Rouge a vy jste si tam vzal nějaký dřevo a z toho se udělala kytara.
2: Ano, to teda zařídila kolegyně Lucie, stejně jako když se přestavoval tady klášter v Rajhradě, tak odsud taky domluvila, že...
1: Jako takhle, Honzo, já mám kamarády, kteří mají na Moulin Rouge jako velký vzpomínky, jo? A no, vykládali mě docela barvitě.
2: Jo, jo.
1: Ale aby někdo z nich měl i kus toho domu a vyrobil z toho hudební nástroj, to je opravdu jenom vaše parketa, to je velká věc, to teda
2: jako zaprášilo
1: klobouk dolů. Měl jste zaprášit, je možná ještě lepší, ale...
2: Zaprášilo se potom a... Slyšel jsem spoustu různých vtipů na...
1: No, ale to je na jindy a na potom. Dneska je to primárně o muzice, protože dneska se bavíme o maratonu hudby Brno, který právě dneska startuje, pokračuje až do neděle 9. srpna. A kromě toho, že si Honzu Fice budete moci poslechnout dnes ve 4 hodiny odpoledne přímo na Moravském náměstí pod Joštem, tak jednu z jeho písní uslyšíte živě ve vysílání Hitrádia City Brno i teď. Honzo, co to bude?
2: Bude to taková hrozná odrhovačka, co jsem nenapsal ve sprše, ale napsal jsem ji v dílně, nebo respektive ona mě napadla automaticky celá naraz, což se stává málo kdy. A nikdy jsem ji nikde nehrál, takže aha, je možný, že to trochu pokazím.
3: To nevadí.
2: Ale říkám si, že je to dobrá příležitost, protože kdybych dneska hrál na ulici, tak hraju přesně tohle.
1: V tom případě já prosím kolegy, kteří jsou v tuto chvíli s námi ve studiu na brněnském výstavišti, aby malilinka to stáhli pod kres, protože teď už zazní živě na Hit Radio City Brno Honza Fitz.
2: A já se předem omlouvám.
4: Já nikdy říkej si, co chceš, klidně se mi směj, magor.

kašula francouzský hole, spíš si dám francouzskou sprchu, vyrazím ven. Kámoš mi říká, už brzdi, vole.

0: Dámy a pánové, živě Honza Fitz ve vysílání Hit Radio City Brno a už za malou chvíli v našem speciálním povídání o 11. ročníku maratonu hudby Brno budeme pokračovat.
1: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: A jak už moc dobře víte, naše mobilní studio jsme si dnes rozbalili v jednom z pokojíčků pro bezuliční basking v rámci 11. ročníku maratonu hudby Brno, který startuje právě dnes. A když už mluvíme o pokojíčcích, musíme mluvit s jejich autorkou, českou umělkyní, jejíž práce má blízko k sociální architektuře, Kateřinou Šedou. Katko, rád tě vidím, ahoj, pěkné odpoledne.
2: Ahoj, pěkné odpoledne.
1: Katko, tak jako každý rok, opakování je matka moudrosti, musíme se vrátit na úplný začátek bez uličního baskingu, protože to je tvůj nápad, to je tvoje dítě. Jak to vlastně vzniklo a kdy?
2: No, vzniklo to před 10 roky, letos je to 10. ročník bez uličního baskingu a protože to právě výročí, tak jsme vydali takové noviny, které za chvíli se připutují, kde rekapitulujeme těch 10 let a právě to, jak to vzniklo. My jsme na začátku jako hodně bojovali s tím, že jsme ty nejlepší baskery sem nedokázali dostat. Za prvý jsme neměli dost financí a za druhý to Brno není skutečně baskerský město. Takže jsem vymýšlela, kam je umístit. Zkoušeli jsme jezdící schody, balkóny, urban hrál na stromech a podobně. No a potom jsem přišla s tou myšlenkou těch pokojíků, kdyby hudebníci stáli uvnitř i zároveň na ulici. Aha. A doufala jsem, že to někoho z nich zaujme. A ono se to jako stalo, takže to zároveň funguje trochu jako reklama, proč do Brna vůbec přijet hrát. Aha. Postupně jsme to rozšířili, jeden rok jsme nabízeli dokonce přes Airbnb přespání v tom jednom pokojíku, ale oni jsme uspořádali tábora, který pro velký úspěch letos opakujeme, takže to pořád rozšířujeme ty hranice toho baskingu.
1: Aha. A jestli si dobře vzpomínám, před těmi 10 lety, a to ještě maraton hudby Brno nebyl zas tak známým festivalem po celém Brně, tak to jsem šel někde po městě a viděl jsem koupelnu. A vůbec jsem nechápal, proč je tam koupelna. Byla koupelna vůbec jedním z těch prvních pokojíčků?
2: Určitě, určitě. Dneska je zrovna na České ustavíme. Určitě. Na začátku to vycházelo z toho, že skutečně postavíme celý byt. Aha. Takže to začínalo od kuchyně, obývacího pokoje, ložnice byla. A potom tam byla spižírna. Takové jako základní věci. Postupně přibývaly věci jako záchod a tak, ale každý rok jsme se snažili obohatit o nějaký novej specifický pokoj, což byla třeba ordinace, která je dneška velmi oblíbená, která reagovala právě na tu pandemii, nebo dneska sedíme vlastně souvisí s výročím, 25. letým výročím zapsání do UNESCO, to znamená, vždycky na něco trošku reagujeme a snažíme se každý rok přinést nový pokoj.
1: A když jsme tady právě a sedíme v takové replice Willy Tugendhat, tak co tady vlastně máme, co vidíme, co si chtěla zachytit tady v tom pokojíčku z Willy, abychom to přiblížili i posluchačům Hit Rádia, kteří tady s námi u Jošta nejsou.
2: Ta vila je trochu jiný oříšek než ty předchozí pokoje. My jsme ty jiný pokoje vlastně dělali na základě naší představivosti. Jo? Někde jsme něco koupili, tak aby to vypadalo hezky. U té Willy Tugendhat to bylo jiný, my jsme s architekty tam několikrát byli a vlastně jsme řešili, jak to skutečně napodobit. Ty židle jsme nedokázali, tak jsme skutečně koupili repliky. Tady to, co vidíte, to je tapeta, která napodobuje tu onyxovou stěnu. Snažili jsme se, nebo hlavně řezbář, na nějak napodobit ty sloupy přímo z té Willy Tugendhat. Snažili jsme se ten pokoj rozšířit, takže to je dvoupokoj výjimečně, aby jsme reagovali na ten horizontální jakoby půdorys té vily, aby jsme se vlastně nějak tomu co nejvíc přiblížili. Stejně jako je tady teda ta půlkruhová stěna, bude tady za chvilku, tady přibude i ta kopie té sochy, která se nachází ve Willy Tugendhat. A je to podle mě jediný pokoj, který jsme se snažili skutečně dodržet tímhle způsobem.
1: Na velký oříšek byly také ty židle, na kterých teďka sedíme. Co je to za židle? A jak jsme je sehnali?
2: No, sehnali jsme je, myslím, v Kauflandu. Ale stály opravdu hodně. Jedná se 25 tisíc, je to skutečná jako replika. Byla to trochu čirý zoufalství, protože se to skutečně nedá napodobit. My se snažíme každý rok s těmi řezbáři a podobně udělat vlastně něco, co by skutečně levně na ty materiály reagovalo a tohle nejde napodobit, takže jsme to museli koupit.
1: No zatímco loni jste to asi měli v uvozovkách o něco jednodušší, protože jedním z těch velkých pokojíčků byl srub, kdy se hrálo country a folk, tak letos jsi opravdu uřízla velký kus koláče, to je pravda, ale zvládla si to dokonale a zveme všechny posluchače Hit Rádia City Brno, aby se na to přišli podívat, protože ve 4 hodiny tady oficiálně 11. ročník maratonu hudby Brno odstartujeme, ale přeci jenom se ještě v poslední otázce vrátím k loňskému ročníku, protože ten se posune i do toho letošního a to je ten táborák na Svoboďáku. Kdy to bude? A bude zase možnost na Svoboďáku i přespat ve spacáku?
2: Ten táborák, my už ten malej budeme zapalovat už zítra, protože tam už stojí srub, ale ten velký, ke kterému já zvu veřejnost, začíná v 5 hodin zítra. a bude až do 23 hodin. My jsme ten časový pásmo trochu prodloužili a za druhý posunuli kvůli těm jako horkým teplotám.
1: Jasně.
2: A zvažovali jsme i, že kdyby ty teploty byly skutečně extrémní, takže to zrušíme ten tábor, takže tam je nějaká, ale naštěstí to počasí vypadá příznivě, že to nebude tak strašný. Navíc ta veřejnost se na to skutečně jako těší. Takže jsou určitě připravené špekáčky, pruty, takže lidi můžou přijít a můžou si užít ten tábor se vším všudy.
1: Kateřina Šedá byla naším závěrečným hostem speciálního vysílání Hit Radia City Brno odsud ze právě zahájeného 11. ročníku maratonu hudby Brno, kam vás srdečně zveme. No a rozhodně bych doporučil, abyste jako první zastávku maratonu hudby Brno letos zvolili Moravské náměstí hned vedle Jošta, kde ve 4 hodiny startujeme. Katko, moc rád jsem tě viděl, děkuju a přeju nejenom tobě, ale celému festivalu, ať je úspěšný a ať se vydaří, tak jako každý rok. Měj se, ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Radia City Brno.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
4: Xindle X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Radia City Brno.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
8: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
9: Fenomén Šance Liga je zpět.
10: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
9: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
11: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
12: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
13: Na Špilberk se vrací tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
0: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno, Damiano David, The First Time, no a poprvé slyšíte dnes taky nás dva. David Máčela, Peťa Tomanová, to jsme my dva. Ahoj!
1: Kámo, ahoj! Nebo já vás zdravím všichni samozřejmě, já už jsem březinová, ale...
0: Aj.
1: Jo, ty děláš, jak kdyby jsi byl na svatbě.
0: Na to si nezvyknu.
1: Ne, no,
0: pro mě navždy
1: ne.
0: Peťa Tomanová.
1: No ale bych chtěl jako zmínit, že Ondra Blaho nám sice vzal půl hodinky našeho vysílání drahocenného, ale my se na něj zlobit nebudeme.
0: Ne, a já se nezlobím na tebe, my jsme se sice dlouho neviděli, ale ty jsi mi dovezla vítané, jak my říkáme. Ty jsi dovezla skleničku něčeho velice dobrého, nazvala jsi to...
1: Tapenáda.
0: Tapenáda.
1: Jo, olivová tapenáda. Prý velice dobrého, ty říkáš, díky, ale já olivy nejím.
0: A tak aspoň potěším přítelkyni.
1: To je pravda.
0: A nemáš náhodou prsty, protože ty jsi byla v Itálii, proto no. Dovezla jsi tuto omáčku, která se dává, nebo nějaké pesto teda, nebo co to ta tapenáda
1: jako
0: vlastně je.
1: Můžeš tomu říct olivový pesto, no?
0: Tak ty jsi to dovezla a říkáš, to máš k těstovinám. A mě zajímá, když jsi byla v té Itálii, nedovezla jsi náhodou takové ty falšované těstoviny, co se teďka prodávaly v jednom z brněnských supermarketů? Představ si.
1: Počkej, ale počkej, víš, že lidi dávají, jako když přijedou z dovolený, tak to jdou nakoupit jako třeba v Česku. A já vím, že jsem jednou dostala z nějaký, že mi jednou dal nějaký kámoš, mi dal něco jako myslím z Řecka a otočím ten obal a tam český, na, jakože český popis toho, co tam je, ne?
0: ale důležité je, že si dal tím nějakou jako práci,
1: ano,
0: a potěšilo tě to.
1: Přesně.
0: No, pravé italské české těstoviny.
1: A pak
0: no
1: jsou falešné
0: tyto tamty. Tyto těstoviny, bylo to balení těstovin Tagliatelle, tak obsahovalo to míň vajec, než mělo. Takže v tom ty nejedeš.
1: Ne, já v tom nejedu, já si vždycky tam těstoviny dávám, ale mám jako dotaz, když si dáváte těstoviny v Itálii, tak oni tam mají popsané, že ty těstoviny jsou třeba primi piatti, jo, že to je první chod a druhý chod už tam máš nějaké masa. A normálně jsem si objednala ty těstoviny a já jsem tam měla nějaké 4 vedle se, protože já dietu. Jakože to znamená, že to má být jako malý a jako větší chod těstovin tam nebyl.
0: Nebyl, takže jsi dojedla potom čím, pizzičkou?
1: Jo, no.
0: Nebo lasagne, nebo co tam bylo?
1: Dala jsem si drink.
0: Počkej.
1: Ale to je to italský?
0: No jasně.
1: Hezký. To mám zpívat?
0: A co jsi zdala na drink?
1: Negrony.
0: Jaký aperolek?
1: Ne, Negrony.
0: Negrony?
1: V tom v podstatě v Negrony tam není nealko. Jo? To si dáš jedno a už nevíš, co jsi dělal před 5 minutama. No.

0: Miley Cyrus. My jsme Hit Radio City Brno. Doufám, že se máte hezky a doufám, že už třeba máte i vstupenky na nějaký z koncertů Hudba na Vinicích. Jestli ne, my to můžeme změnit.
1: My bychom to, já se na to strašně těším, až nám budou chodit totiž ty hlasovky. Můžete vyhrát, teda vybrat si jakýkoliv koncert, jo, Hudby na Vinicích, dva lístky budou vaše.
0: Pojďme pozvat na co? Třeba na jaký koncert?
1: Třeba 14. srpna David Koller.
2: Chtěl jsem jen říct, že už tě nepustí.
0: Tohle slyšet naživo, to je zážitek, vřele doporučuju.
1: Taky potvrzuju, slyšela jsem a měla jsem husinu všude. A potom 15. srpna, MIG 21. Náš Bůh DJ.
0: A o tomhle se asi nemusíme vůbec bavit, jako tohle slyšet naživo.
1: Hlavně ještě zábava zaručena.
0: No, takže migáči na Lahoferu, 15. David Koller taktéž, ve Znojmě na Lahoferu, 14. den předtím. No a my vás můžeme na jeden z těchto koncertů nebo na jakýkoliv další dostat zadarmo, to už bylo řečeno. Jakým způsobem? To jsme vymysleli my dva, my jsme takový jako...
1: Kreativní.
0: Kreativní vykutálení.
1: Ne, vůbec mi jako nedávají tvoje zásluhy, jako jo. Protože to si vymyslel ty a je to dobrý nápad. Takže nám pošlete hlasovku s nejlepší juchačkou. A jestli nevíte, co to je, tak to je přesně ten moment, kdy jste v kroju, v ruce držíte demijohn vínka, za váma hra...
0: Demijohn,
1: teď oni chodí s demijohnem vždycky.
0: No, on... nebo se skleničkou.
1: Ne,
0: pojďme si to, dobře, pojďme si to představit jako přímo na Hudbě na Vinicích, že jo? Já chápu, kam tím míříš, ale ti lidi si asi nebudou dávat na to, na Hudbu na Vinicích, na koncert Kroj.
1: To ne, ale já vysvětluju tu juchačku, jaká je to situace, když jsi na těch hodech s demijohn vína, pokračuju, za váma hraje dechovka, chcete tančit, u toho zpíváte.
0: Počkej.
1: Ano.
0: Ať máme to se vším všudy.
1: Ano, cymbalka jede.

0: prišlo o život.
1: A potom?
0: A potom se vám chce juchat.
1: Takže toto chceme, abyste nám dali.
0: Hej, ty to máš, seš přírodní talent.
1: Jo, ale bez kroju a bez toho demižonu.
0: Já to taky zkusím. Jej,
1: 720 890 848, to je naše WhatsAppové číslo. Kdo z vás to nestihl, připomeň.
0: 720 890 848 a zajuchejte pořádně.
2: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Baru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
5: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu hned.
4: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Milí Znojmáci, zajímá vás, jak bude v budoucnu fungovat parkování ve Znojmě? Co se změní pro rezidenty, podnikatele i návštěvníky? Zveme vás na veřejné projednání návrhu nového parkovacího systému, které se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Součástí bude také představení připravované karty občana a výhod, které přinese obyvatelům města Znojma. Přijďte se seznámit s tímto návrhem, zeptat se na vše, co vás zajímá a podělit se o své připomínky. Váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na setkání 27. srpna od 17 hodin v jízdárně. Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
9: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
10: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
9: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
11: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
12: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Snow Patrol. Tolik romantiky. Před 16. hodinou na Hitrádiu City Brno. Lámali jsme si tady s Peťkou hlavu nad tím vlastně přeložením názvu písně Chasing Cars. Tak honění se za auty, nebo jak to přeložit?
1: To by bylo divný, ne? Ne, je to tak, že nežeňme se za tím, na čem nezáleží. Jako buďme v přítomném okamžiku a to tam jde v té písničce.
0: Ta myšlenka je víc hlubší, než jsem čekal. Každopádně, když už jsme zmínili ty auta, nebo ta auta, tak samozřejmě zůstaneme i na silnicích. Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně začnu ve sportovní ulici u křižovatky s Racingovou, bouračka osobáku s dodávkou. Tady se taky vypadá to někdo honil. D1 201 km směrem od Brna na Vyškov. Bouračka dvou osobáku. Peťo, co je? Proč mě rozesmíváš?
1: Já se tady na něco koukám, co mě rozesmálo, jen tak.
0: Blokuje to jeden jízdní pruh, který je levý. Zatím naštěstí bez kolony. A pozor, ještě střed osobáku s kamionem. Máme na exitu 194 směrem z Brna na Vyškov, tedy dálnice D1, jak je sjezd na Vídeňskou ulici. Tak tady pozor na tenhle, na tuhletu bouračku, počítejme s omezením a jinak by to mělo být snad vše. Šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv, pokud víte o čemkoliv dalším, ozvěte se na naši WhatsAppovou linku 720 890 848. No a nezapomeňte tuhle WhatsAppovou linku využít také k tomu juchání, ke kterému jsme vás vybízeli zhruba před 20 minutama. Dostaneme se k tomu hned po zprávách.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
9: Herna u dětka, exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
10: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
11: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
12: Potřebuješ.
11: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
12: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
13: Hakrbrno.cz.
14: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
17: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Pátek přinese do Česka ochlazení, ale pouze krátkodobé. O víkendu teploty opět vystoupají na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a naměříme až 34 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se sice mohou k večeru objevit deště i bouřky, ale tropy tak ty potrvají i v dalších dnech. Bankovní rada České národní banky vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Rada potvrdila své odhodlání pokračovat v měnové politice tak, aby se inflace dlouhodobě pohybovala poblíž 2% cíle. Jen dodám, že pro zachování sazeb na 3,75% hlasovalo všech 7 členů rady. V Itálii dnes platí nejvyšší stupeň varování před vedrem ve všech 27 velkých městech, což je letos poprvé. Vedra sužují hlavně centrální a jižní Itálii a potrvají ještě nejméně 10 dnů. Na severu se objeví bouřky, informuje agentura ANSA. No a Francie od příštího týdne zakáže nevyžádané telemarketingové hovory. Cílem zákona je ochrana spotřebitele před dotěrnými prodejními praktikami a zranitelné osoby před podvody. V Česku platí podobný zákon od roku 2022.
1: A pokud teď právě spěcháte na šalinu, tak spěchejte pomalu a my pro vás máme aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
3: Pěkné odpoledne všem posluchačům. Navzdory probíhající odpolední dopravní špičce město Brno až na výjimky stále průjezdné bez výraznějších zdržení. Zpoždění kolem 8 minut očekáváte kvůli stavebním činnostem na linkách 1 a 10 v oblasti Komína. Linka 67 nabírá ve směru do Jundrova zpoždění kvůli stavebním činnostem na křížení dálnic D1 a D2. Držení očekávejte také na spojích linech 49.50 a E50 v Horních Heršpicích. O zpátku do neděle pak na hradě Veveří proběhne festival Hrady CZ. Návštěvníkům pro cesty tam a zpět doporučujeme využít posílenou a prodlouženou linku 303. Podrobnosti o tomto posílení dopravy i o výlukách, stejně jako o všech ostatních změnách v dopravě, naleznete v naší mobilní aplikaci Dopomovo Info a na webu dopomovo.cz. Z dispečingu dopravního podniku Jan Vojta.
1: 32 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí. A mně se líbí, jak jsme teďka zažili ty dva dny, ty 38. Tak já jsem vylezla ven a říkám si, tyjo, to je venku je tak dobře.
0: Že? Ale dřív by nám bylo horko a stupních a teďka takže nám ty hranice úplně posunuli.
1: To znamená to, že na všechno se dá zvyknout. Takže když si říkáme, jak oni můžou žít, když tam mají 40 stupňů. Prostě zvykneš si, takhle to je. No a my si můžeme.
0: Já
1: potom
0: si nechci ale zvykat. Já bych radši ty 30.
1: Ale a co zítra? A co říkáš na zítřek? 28 stupňů, má nám teda sprchnout, koukám se, že jenom ráno a odpoledne bude krásné, odpoledne to bude taky, ale krásné polojasno a jasno. No a v sobotu 28 na teploměru a jasno.
0: Berem.
15: Hit Radio City Brno.
0: Vínečko, Jižní Morava, západ sluníčka, k tomu skvělý koncert, to je Hudba na Vinicích, pro jednoho z vás teď máme dvě vstupenky. Hit
1: Radio. Jenom nám pošlete hlasovku s tou nejlepší juchačkou, takovou tou moravskou.
0: Já to dělám možná špatně, já to neumím, ale
1: neděláš to dobře.
0: Vy to určitě umíte lépe. No,
1: 720, 890, 848.
0: Pro jednoho z vás dva lupeně. Už za chvilku, tak pojďte se zapojit, pojďte nám opravdu zajuchat do naší hlasovky. David Peťa s vámi, hezké čtvrteční odpoledne všem, tohle jsou Ace of Base.

0: i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: I přesto všechno na Hit Radio City Brno od Miraj a i přesto všechno, že jsem nikdy nebyl v kroji, tak mě tady Peťa chválí, že mi to juchání jde. A já už vím proč.
2: No proč?
1: No protože my jsme byli s partou kámošů na rozlučce na Jižní Moravě, jeli jsme z Brna na kole do Pasohlávek a tam ti byla zrovna anenská zábava, anenské hody, tam se tančilo v kroji, tak tam jsem to asi jako natrénoval s někým, ale moc si to nepamatuju.
2: A počkej, tam u vás jako u Zlína ve Zlíně, tak tam nejsou hody?
1: Ve Zlíně přímo asi ne, ale v těch dědinách kolem Hradiště a tak asi jo, určitě, jo, tam jsou hody, ale pokaždé jinak a jinde, ale myslím si, že to juchání je tak zhruba nějak podobné, já jsem si tady k tomu pustil opět podkres, mám zajuchat?
2: No, zajuchej!
1: A co ty? To co ty?
2: Ale,
1: pojď ty?
2: Tak já jsem chodívala v kroji, ale přitom mi to tak nejde.
1: Tak jako. Pojď. Dobré, dobré. No a teďka chceme po vás, abyste juchali, protože největší, nejlepší juchanec odměníme dvěma vstupenkama na Hudbu na Vinicích. Seriál koncertů, který prostě k létu neodmyslitelně patří a Hit Radio City Brno je hrdým partnerem.
2: Můžete si vybrat úplně jakékoliv. Když se tak podívám na Hudbu na Vinicích, jo. Takže 14. srpna David Koller, vinařství Lahofer. Nebo Sonberg 14. ten týžden, tak tam vystoupí Olympic. Potom 15. Lahofer Mac 21. Takže a hlavně vy si můžete vybrat až jako do 18. září, kdy je úplně poslední koncert. Takže vy jako takhle na výběr je opravdu hodně. Třeba Tros Diskotéko z Čechomor, Marie Rotrová dokonce, Tata Boys, Krhut a Kozub u Táboráku. Boží. No ale kdo to teda vyhrává?
1: No já jsem chtěl hlavně říct, že fakt jako je to brutální zážitek, že už to není prostě o pár lidech, ale fakt jako to stojí za to ty koncerty, držíte v ruce vínečko, u toho si prostě podupkáváte, tančíte, zpíváte, hrajete, je to boží, natáhnete se na deku, uprostřed vinic,
2: a
1: co víc si přát.
2: A západ slunce, ten je nejlepší
1: tak,
2: tam.
1: Tak chtěli jsme po vás, abyste nám namluvili vlastně hlasovku s tím jucháním, nebo namluvili, abyste nám vyjuchali hlasovku ano. Na náš WhatsApp a juchala Markéta, my vám ji teď pustíme.
3: Maminko moja!
1: A my teď Markétu máme i ve vysílání. Marky, slyšíme se?
4: Dobré odpoledne, slyšíme.
1: Dobré odpoledne, ahoj.
2: Ahoj, Marky, ahoj. Prosím tě, jako to je nejvíc originální juchání, jaký jsem slyšel, jak jsi tam dala to maminko moje, to jako se na nějaké jihomoravské vesnici takhle dělá? To je dobrý.
4: Já nevím, mě to tak napadlo.
1: Maminko moja! Já si to dám ještě jednou.
2: Jakože za takový originální podání a za takový, jakože fakt za takovou snahu, tak ty si to zasloužíš, ty dva lístky, no jasně, že jo.
4: Děkuju, děkuju.
1: Takže občas si zajucháš?
4: Nad někým, jo.
1: Nad někým?
4: Když se něco povede, tak si zajuchám.
1: Jo. Aha, takže to není jako při melodii nějaké jako moravské lidové písničky, to
4: ne,
1: je
4: ne,
1: jako, když se ti něco
4: vůbec,
1: povede.
4: To jenom, když se něco povede.
2: A počkej, a ty jsi odkud?
4: Brna.
2: Z Brna. A tak jako juchání v Brně dobrý. Kdyby někdo chtěl jako trumfnout, ještě nám pošlete hlasovku. Už sice nic nevyhrajete, protože dva lupeny dle vlastního výběru získává Markéta, ale proč ne?
1: Na co půjdeš, Marky? Co tě zaujalo z toho výčtu?
4: Přemýšlela jsem buď o Migách, anebo David Koller je taky zajímavý, ale asi bych vzala, jestli jsou volní Diskotékos.
1: Já mám pocit, že oni jsou snad vyprodaní všude.
2: Já se podívám.
1: To bude těžký.
2: Moment.
1: Ale možná, že to zařídíme.
2: Hele, ne. O, tady vidím srpen, tam ještě nejsou vyprodaní. Takže
1: kde?
2: Dobrý. Je to víno z Lomika Vávra,
4: Boršice.
1: No, tak tam vidíš je volno. Tak Dick, Maxian, Prachař budou tví. Marky, moc ti gratulujeme a když jim takhle zaucháš...
4: Tak utečou.
2: Ne, oni z toho udělali ještě nějaký vtip, takže dobrý.
1: Naopak. Marky, měj se krásně, užij si to. Ahoj!
2: Ahoj!
4: Děkuju, ahoj!
1: Maminko moja!

0: Blížíme se k půl páté, posloucháte Hit Radio City Brno, David Peťa s vámi a máme na vás otázku. Milujete pohádky? Já si troufám tvrdit, že to není jenom záležitost dětí, ale na pohádky koukáme i my, dospělí, a to nemusí být ani Vánoce.
1: Jo, jenomže o těch Vánocích to máš tak, že se za to nemusíš jako stydět, nikdo, víš? Že někdo si třeba říká, a tak jako, neřekni si teďka o víkendu, tak co budu dělat? Budu se koukat na pohádky.
0: Hele, ale vím, že v neděli po obědě, jo, na jedničce nebo kde, přesně tam vždycky tak pohádka nějaká je.
1: No, a jakou máte nejoblíbenější? Jakou máš ty nejoblíbenější pohádku?
0: No,
1: s princeznama teda.
0: S princeznama, tak na první dobrou princezna Zemlejna.
1: Jo, tak já mám nejradši z Pekla štěstí. Ale počkej, princezna Zemlejna, když ona nebyla princezna.
0: Ale jmenuje se princezna Zemlejna, tak... Počítáme jako princeznu, počítáme ji mezi princeznama. No ostatně to můžeme zjistit i na Dní princezen, který se nezadržitelně blíží a vy si ho můžete společně s dětmi, s celou rodinou a s vašimi blízkými užít 8. srpna, tedy už tuto sobotu na zámku ve Slavkově.
1: No a právě ho moderuje úplně ta nejznámější a nejlepší princezna ze všech, právě že účinkuje, že jo, v té mé oblíbené pohádce z Pekla štěstí, což je Sabina Laurinová. Potom tam bude, to mě jako zaujalo, princ Mišuk z Brna. Jako nevím, co si ti pod tím představit.
0: Ale a to není princezna, ale.
1: Ne, princ.
0: To je princ.
1: Jako ono, to je totiž den princezen, ale jako samozřejmě princezna bez prince je jako bota bez nohy, nebo
0: dobře,
1: já nevím. Nebo...
0: Dobře, kdo tam bude dál?
1: Potom tam bude Pokáč, jo, potom Kaja a Bambuláček, jo, je hodně oblíbená.
0: Jo, no. Potom děcka šílí.
1: Ano, a koho já znám samozřejmě, tak to je Pavel Kožíšek, nejslavnější český kouzelník, že jo.
0: A jo.
1: Já miluji vždycky, když jako kouzelníci něco nechají zmizet, hlavně když to není moje peněženka.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je? To je Stalpe. Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
6: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na Fisher.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
10: Získejte v Penny Extra body na dozy a nože s tímto produktem. Vložky Naturella Ultra Normal 20 kusů, jeden bod navíc. Penny.
11: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
12: Právě probíhá Maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno, tak co, jaký máte čtvrtek? No já myslím, že dobrý, že už se blížíme k tomu víkendu pomalu a jistě a samozřejmě zase vyrazíme do centra Brna. Které místo v Brně večer v létě nejvíc žije? Asi se všichni zhodneme, že to bude Jakubák, co?
1: Tak samozřejmě, hlavně nikde jinde v České republice, ani nikde jinde jsem nenašla takové jako místo s takovou atmosférou.
0: A proč?
1: S atmoškou.
0: Co tam je to genius loci?
1: No tak to je kostel svatého Jakuba a pivo, ne?
0: Pivo.
1: A dobří lidé.
0: A patník,
1: ano, mají tam hodně patníků, na který se dá sednout.
0: Jo.
1: A hodně stolů k opírání.
0: Mm-hmm. A teď to bude ještě speciální na tom Jakubáku, ještě jako víc speciálnější, protože zítra, přátelé, velká šermířská exibice, už několikátý ročník, pod vedením samozřejmě toho nejvyššího ze všech, já to tak jako řeknu, protože...
1: Boha šermu.
0: No, protože on je fakt jako hodně vysoký a je to Alex Šupenič, čerstvý mistr světa, kterého jsme měli i v týdnu v minulém na rozhovor a který nás i osobně pozval na to, co se bude dít právě na Jakubském náměstí zítra večer.
2: Exibice v 19.30, tým Česka proti týmu světa, já se samozřejmě postavím za tým Česka, ale hlavně co, tak oslavíme ten mistrovský titul. Mm. Myslím si, že si to zaslouží taková skvělá věc, která se odehrála a já budu nejvíc rád, když přijdete a oslavíme to všichni spolu v mým rodném městě v Brně, takže dojdeme určitě medaily, bude podpisová akce a pořádně to oslavíme, zabejkáme si a oslavíme to sportem, pohybem a pořádnou party.
1: Mm. David, ty jsi tam minulý rok byl, že jo? Tak jako popiš tu atmosféru. Tam jako se šermuje, je tam spousta zajímavých lidí a pak to tam jako propukne v nějakou partošku teda?
0: Tak kdo bude chtít potom pokračovat, ale ta šermířská exibice, to je něco velmi nevídaného. To prostě podle mě nezažiješ nikde jinde, jenom tady v Brně. Já jsem měl chvilku mám pocit, když jsem jako už slezl vlastně z pódia, protože my jsme předtím měli živé vysílání s Hit Rádiem, spoustu rozhovorů, tak potom jsem z té planče, jak se tomu říká, v šermu vlastně slezl a koukal jsem na to a fakt jsem měl pocit, že jsem někde v zahraničí, jakože že to má takovou atmosféru a to není jako, že čučíš na dva lidi, kteří šermují a vlastně nevíš, co se děje. Ty to máš normálně i s komentářem, je tam i hudební podkres do toho, takže fakt jako to stojí za to a pokud jste šerm nikdy neviděli, tak teď budete mít příležitost se na to podívat a třeba vás to chytne a
1: Oni tam totiž mají i to, že se to dá vyzkoušet,
0: ne? No ty si můžeš zašermovat do nějaké krásné ceny, to, což Alex samozřejmě tady nám potvrdil, ale hlavně nám taky potvrdil nějakého hosta. To znamená, že vy uvidíte šermovat i někoho, koho v šermu jen tak neuvidíte.
2: Prozradím prvního hosta, měl by jim být Viktor Pulpán, vlastně kapitán brněnských basketbalistů, takže takový i propojení vlastně s basketem Brno, protože já jsem se byl podívat na, tuším, že to bylo semifinále proti Pardubicím tenhle rok, byl to skvělá atmosféra a myslím si, že celý tým by tam měl vlastně být a Viktor jako kapitán, takže se těším na jeho šermířské umění, protože i on určitě bude šermovat a ještě nevíme teda, jestli bude v týmu světa nebo v týmu Česka, ale myslím si, že to bude pořádná show, takže určitě přijďte, bude zábava.
1: Já mám doplňující dotaz opět, jak ten basketbalista, tak on jako ten šerm umí, anebo jako
0: neumí.
1: Do toho... Neumí.
0: Neumí, on je nepolíben šermem.
1: Takže ty tam taky normálně si řekneš, protože tam zítra má živé vysílání, 18.30, že jo, zítra jdem si ty Brno, a když si řekneš, že já bych to zkusil, tak no, můžeš taky?
0: Můžu, ale radši do toho nepůjdu. Ale ne, fakt jako normálně on to neumí a minulý rok tam šermoval ten Tomáš Werner, krasobruslář s Adamem Mendrekem, s badmintonistou, takže...
1: Tak hlavně doražte.
0: No ale hlavně my tam budeme live, my tam budeme živě a teď live taky od Hathaway.

0: dohrála.
1: Prý kola, lidi, to jsou motorky, ne?
0: No, oni dělají kola.
1: Jo, tak to jsem nevěděla.
0: On tak mašinu nějakou.
1: No.
0: Ale dvě, minimálně.
1: Protože my nabízíme dva lístky, že jo?
0: Počkej, tak to uveď na pravou míru.
1: My totiž nabízíme dva lístky.
0: Za tu motorku?
1: No, když mi sem někdo dotáhne, tak dáme čtyři. Klidně mi to koupím.
0: Dva lístky, ale na co?
1: Na festival Hrady CZ. Třeba už před rokem se nás někdo ptal, a budete soutěžit příští rok o lístky, protože je to hodně žádaný a já se vůbec nedivím. To je jeden z nejlepších top festivalů tady, které máme u nás jako v Brně, i když v Brně je to Hrad ve Veří. A tam je ta, jak jsou tam ty stage, tak vy si vychutnáváte úžasnou hudbu a zatím se tyčí ten hrad. Máte tam i zdarma vždycky v rámci lístku, máte zdarma prohlídku, takže toho rozhodně využijte, ale můžete toho využít zdarma, když nám pošlete hlasovku, že jo?
0: Mm-hmm. A to je dobrý nápad, jako víš, v pátek se vykalíš na prvním dnu tohoto festivalu a pak s kocovinou jdeš potom hradu.
1: Tak tam je takový chládek, že tak to asi pomáhá.
0: Mm. Doufám, že to potom nebudou muset uklízet. Tam uklízečky na hradu ve Veří. Každopádně line-up nabitý, Vega Elektra, Grey 256, Rybičky 48, Rytmáč, taky Migáči, samozřejmě karnevalové masky a jejich vyhlášení, to je pátek, sobotu, Xindl X, Vypsaná fixa, Mirai, Brixton, Lenny, Tomáš Klus, Harley, Danlanda, myslím si, že je opravdu o co stát. Mrkněte na stránky Hrady.cz, tam máte už přesně rozepsaný i v kolik kdo bude zpívat a hrát. No a ty dva lupeny dáme za co teda?
1: Pošlete nám hlasovku, bude to taková doplňovačka, jo? Řekněte tam, festival Hrady.cz je tři tečky, jak kdyby, ale ty tři tečky jste vy, jo? Vy totiž máte doplnit, co pro vás jako ten festival představuje.
0: 720 890 848, naše WhatsAppové číslo, kde čekáme na vaše hlasovky. Festival Hrady.cz je...
1: nejlepší!
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Danlanda.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia City Brno.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Máte rádi okurky? Pak si nenechte ujít slavnosti okurek ve Znojmě. V pátek 7. srpna ožije Hradní ulice rekordní degustací více než 40 druhů nakládaných okurek, kuchařskou show, soutěžemi i zábavným programem pro celou rodinu. Nově si můžete vyzkoušet soutěž v pití okurkového láku. Večer rozezní Znojmo kapela Pekař, legendární Jojo Band a DJ Hruša. Začínáme v 10 hodin, vstup je zdarma. Kompletní program najdete na webu Znojemské besedy.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
12: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte.
4: běžte za gorilou.
11: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
9: A nyní výjimečná káva

0: KMT, tedy Kateřina Marie Tichá.
1: Já zas znám jenom KTM.
0: Tak doufám, že ti dají aspoň nějaké kolo za tu reklamu, kterou jim tady teďka děláš. Zničená zem, to je písnička, která nám

0: získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: V rozjuchaném rytmu pokračujeme dál na Hitrádiu City Brno. 17. hodina, s ní také nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, tak D1, tam se podíváme jako první. 192. kilometr u Brna ve směru na Prahu, bouračka osobního auta s motorkářem. Je tady blokovaný jeden jízdní pruh, přerušovaná kolona má zhruba 2 kilometry. Problémy hlásíte i na Znojemsku na výjezdu z Tulešic směrem na Rouchovany. Bouračka dvou osobáků, dá se to projet jedním pruhem. A roztrhaná pneumatika nám leží v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 na 223. kilometru směrem od Vyškova na Brno. Já to prostě rychle ženu, protože nestíháme, zprávy už by měly být, tak jdeme na ně za chvilku.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Billa klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Billa, to dobré začíná u nás.
5: Balkán Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg. V pátek 7. srpna to rozjedou slavná kapela Fanfare Čukerlia, Jumbo Agušovy orchestra a oblíbené DJské duo Malalata. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
6: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zimanová, hezké odpoledne. Nafta v Česku za poslední týden opět zdražila, benzín mírně zlevnil. Cena nafty se od minulé středy zvýšila o 76 haléřů na průměrných 44,66 haléřů za litr. Naopak nejprodávanější benzín Natural 95 během týdne zlevnil o 15 haléřů a u českých čerpacích stanic se teď prodává v průměru za 42,20. Německo zvažuje kvůli nízké hladině řek pozastavení zákazů jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Ministr dopravy Stefan Bilger uvedl, že nedostatek vody v Rýnu, Dunaji i Labi komplikuje přepravu zboží. Situace by podle něj mohla negativně ovlivnit také růst německé ekonomiky. Na Slovensku padl po jediném dni nový absolutní teplotní rekord. V obci Dolné Plachtince naměřili ve čtvrtek poprvé v historii země 42 stupňů Celsia. Dosavadní rekord ze středy činil 41,4 stupně, píší o tom novinky.cz. No a střevní nemoc cyklosporózu ve Spojených státech eviduje už 15 států. Nově se rozšířila například do Missouri, Arkansasu nebo Nebrasky. Úřady proto rozšiřují vyšetřování epidemie. Nemoc se dosud v zemi vyžádala dvě oběti. Informovala o tom agentura Reuters.
0: A aktuální provoz městské hromadné dopravy v Brně sledujeme s dispečinkem dopravního podniku města Brna.
7: Brno je aktuálně až na výjimky průjezdné s minimálním zdržením. Na většině spojů brněnské MHD je zpoždění do 6 minut. Zpoždění přes 10 minut očekávajte na linii 84 v oblasti křižovatky Poříčí Heršpická. O víkendu se chystá výluka v ulici Kaštanové, která bude v místě mimo úrovňového křížení z dálnici D1 úplně uzavřena. Omezení se dotkne linek 40, 48, 64, 74, N95 a 109, které pojedou po odklonových trasách. O víkendu také proběhne na hradě Veveří kulturní akce Hrady.cz. Pro cestu tam i zpět můžou návštěvníci využít linku 303, jejíž provoz byl posílen a prodloužen. Podrobnosti o posílení dopravy i výluce stejně jako o všech ostatních změnách v dopravě naleznete v naší mobilní aplikaci Dopravo Info a na webu Dopravo dopravního podniku Jan Vojta.
0: Zítra konečně teplota kolem příjemných 25 stupňů. Ano, někde by ještě mohla být kolem 27 stupňů, ale kolem té 25 by to mělo být tak nějak jako průměrně. Čeká nás i nějaká dešťová přeháňka, hlavně teda v noci by mělo zapršet, takže opět se vzduch malinko pročistí, potom přes den taktéž není vyloučeno, že sprchne, ale fakt ta teplota 25, já si myslím, že to je něco, co bereme a jsme za to rádi úplně všichni.
2: Hit Radio City Brno.
0: No a za chvilku bude někdo o něco veselější, protože pro vás máme dvě vstupenky na festival Hrady.cz. Beautiful Day můžeme mít ale úplně všichni. díky našemu playlistu, protože teď z něj vytahujeme tuhle pecku. Od YouTube, David Peťa s vámi, hezké čtvrteční odpoledne všem.

0: Don't worry, nebojte, my ještě pro vás pár vstupenek na festival Hrady.cz máme. Ano, pro vás, pro věrné posluchače Hitrádia City Brno. A opět jsme vás chtěli zapojit a propojit s naším WhatsAppem 720 890 848 a chtěli jsme po vás, abyste nám dokončili větu. Festival Hrady.cz je...
1: No a co je? Jako za mě Festival Hrady.cz je Epis Rades.
0: Co?
1: Epis Rades.
0: Co to je?
1: Epis Rades se používá ve spojitosti, že to je jako úplně famózní.
0: Mm-hmm.
1: To je dobrý.
0: Festival Hrady.cz je na Hradě Veveří.
1: Jo.
0: To jsem doplnil já.
1: To tam je,
0: a
1: ano.
0: A zároveň bych doplnil, a to teda jako budou teďka všichni čučet, Festival Hrady.cz zařídil naši Peti brigádu. Tedy tobě zařídil, ano, brigádu, povídej.
1: No já jsem tam byla, a to už je tak, počkat, podle mě tak před 6 lety jsem tam byla poprvé. A já jsem tam byla v kukaní, prodávala jsem tam vstupenky a mně se to hrozně líbilo. Já jsem měla ráda to, že tam vedle byla jsem tam s kámoškou, poslouchali jsme, pak jsme se šli občas podívat na koncert nějaký.
0: Dalo se to propojit, jo?
1: Dalo se to propojit a mně se tam líbila hrozně ta atmoška, to, že tam je ten výhled na ten hrad a vždycky jsme se tam strašně užili.
0: Za mě je to jedna z nejlepších brigád, jako dělat, no, pracovat, ať už čepovat pivo, prodávat vstupenky, dělat hranolky, nebo tam je moc horko, že? Ale v těch stáncích s tím smažením.
1: No právě, hele, já jsem tohle vychytala. Nikdy by někdo řekl, že jdu čepovat pivo, tak já bych to čepovala blbě, pak bych byla stresovaná tím, že tam je někdo ve frontě a že to dělám ještě hůř. Takže pro mě bylo dobrý, že jsem byla v té kukaní a hezky jsem si tam loubila ty vstupenky a dobrý.
0: A teď pozor, přátelé, protože naše Peťa Tomanová z kukaně, kde prodávala vstupenky na festivalu Hrady.cz, se vyškrábala až na pódium, na hlavní stage, na obě dvě hlavní stage, které tam budou, kde vystupují velké hvězdy. A pozor, bude uvádět Petra Tomanová z Hitrádia City Brno.
1: Tomanová lomeno Březinová.
0: Ježíš.
1: Můj zase, že? Ale jo, jako...
0: Všichni víme, o koho jde.
1: To je jak taková ta pohádka, že z ošklivého kačátka se stala kačinka, něco takového. Jakože je to hezký, je to hezký.
0: Je to krásné.
1: A těším se na to. Takže v pátek se tam na vás těším a hlavně se tam v pátek těšíme zítra. My dva na vás, protože...
0: No já tam budu taky. Nebudu sice na stage, tak prostě dobrej.
1: To jsi už hodně,
0: tak
1: že?
0: Tak dobrej nejsem. Budu pod stage.
1: Budeme mít
0: dříve, na to, jak to děláš a obdivovat
1: budeme,
0: tě.
1: Budeme mít dříve vysílání od 4 do 5, takže jestli tam nemůžete zavítat už takhle brzo, tak si nás rozhodně nalaďte.
0: Jo, a já vím, kdo tam na tebe bude zírat taky. Bude to Simona, která nám namluvila hlasovku a která
1: bude
0: doplnila.
1: Bude zírat, jo? No, tak jestli nebude zírat, tak uvidí.
0: Bude zírat a bude taky obdivovat, jak ti to jde. Simona nám doplnila naši větu. Festival Hrady.cz je...
2: Festival Hrady.cz jsou úplně nejlepší. Já se tam moc těším. Doufám, že vyhraju. Chci si dát pivo a užít si skvělou atmosféru.
0: Vidíš to? Tak snad jí někdo načepuje pivo.
1: No jasně, já to sice nebudu, ale doufám, že přispěju nějaké dobré atmosféře. Takže Simčo, mi moc gratulujeme, 2 vstupenky jsou tvoje.
0: Si piš. Živé vysílání Hitrádia City Brno z festivalu Hrady.cz. Nejenom v pátek, ale taky v sobotu. V podání zítra nás dvou a v sobotu už to nechám jenom tobě.
1: Tak.
0: Tak. Potkáme se tam, pokud chcete vstupenky i vy.
1: Tak si je kupte.
0: Doporučujeme si je koupit. U Peti v kukaní.
1: Jo.

0: Mel Smith, Hit Radio City Brno, Peťa David, to jsme my dva tady stále ve studiu s váma a věřím, že ještě nějakou chvilku s náma vy vydržíte. No a mám na vás otázku, je tady někdo, teda kdo nás poslouchá, někdo, kdo pracuje za barem, kdo pracuje v restauraci nebo v nějakém bistru a pracuje s lidmi? Asi mě dáte za pravdu, že není to úplně nejjednodušší práce.
1: Ne, tohle je jako strašně složitá práce, protože dřív byl ten číšník jako pokládaný jako za pana číšníka, všichni se k němu chovali jako uctivě, víš.
0: No a pak přijde, přišel Bohuž v dědictví
1: a pak to
0: všechno... Host vyhazuje vrchního.
1: No,
0: nová doba.
1: A mně přijde, že ty lidi někdy tu obsluhu pokladají jako za nějakou jako podržtašku a toto a tamto, jakože se k ním nechovají hezky.
0: Žádná přitom... úcta.
1: No. Neříkám, nebudu to paušalizovat na všechny, to vůbec ne. Ale tak jako mohlo by se to zase vrátit do nějakých starších kolejí, není to jednoduché. Já jsem taky sama byla za barem a to jsem byla na Malorce, to byla jiná písnička.
0: Občas se najdou prostě lidi, kteří se nechovají hezky a vlastně teď máme i důkaz od strážníků městské policie Brno. Kuba Ganem, jejich mluvčí, nám řekne víc.
2: Dobré odpoledne. Dnes po jedné ráno zasahovali strážníci v Kulečníkové herně v centru Brna, odkud po skončení otevírací doby odmítal odejít zákazník. Před obsluhou prý několikrát úmyslně zvedl pravici na způsob nacistického pozdravu a když mu personál řekl, že ho neobslouží, to prý hlasitě křičet a velmi sprostě ho urážet. 22-letý mladík z Brna potom ještě údajně udeřil recepčního do obličeje. Městští strážníci podezřelého mírnili a udržovali pod kontrolou a po posouzení státním policistou postoupili případ k projednání ve správním řízení. Hlídka městské policie ale úředníkům předává i kontakt na svědky společně s informací, že situaci v podniku dal kamerový systém. Úředníci tak mají možnost překvalifikovat podezření na možný trestný čin. Přeji pěkný zbytek dne a příjemný poslech Hit Rádia City.
1: Ale proč jako, proč? Jako to byl tak posilněn? Až
0: nebo, hodně? Nebo mu ten kulečník prostě nešel, no.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Každý už tam bude.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: pustit už ne.
1: Eva Farna na Hit Radio City Brno, že jí prej mizí úsměv z toho, co dělá, nebo něco takového zpívala. My, co budeme teďka dělat, tak z toho vám naopak úsměv jako se vytvoří na tváři. Protože my budeme teď...
0: Slavit?
1: Ne slavit, my budeme vrtět svýma prstičkama na nohou. Přátelé, to vypadá, jak kdybych si něčeho tady dal.
0: Ne,
1: dobrého.
0: To vypadá, jak kdybych byl nějaký asi fetišista nebo něco takového.
1: Ne, já jenom chci jako nějak vám předat informaci, že dneska slavíme jeden z nejvýznamnějších dnů celého roku a to je den vrtění prstů na nohou.
0: Tak pojďme si zavrtět, jako, a hlavně, já teďka sundávám botu, jo, ale jako vrtět prstem na nohu, já myslím, že musíš dokola, prostě jenom si tak vrtět.
1: My
0: jo?
1: Oba dva, já no, i Peťa, vrtíme. Jsme přišli bez ponožek a bez vlastně pevné obuvy, jo, my máme na zouváky dneska oba dva, takže nějaké jako tady pachy necítíme z bot, takže my můžeme vrtět, co vy? Jak vám to jde, to vrcení, vrtění?
0: Hele, prosím tě, k čemu vlastně je ten teda svátek? Proč jako den vrtění prstů? Čemu je dobrý?
1: Je to neoficiální svátek věnovaný péči o nohy a oslavě našich často přehlížených končetin.
0: No jasně, protože vemte spousta lidí, jako já jsem to řešila několikrát, nevím proč zrovna, ale řešila, že my se tak staráme o pleť, aby jsme neměli vrásky, ruce, všechno a na nohy zapomínáme.
1: A přitom nás nosí, celé tělo nosí.
0: Jo.
1: A ještě tam máš prej body. Které ano. Si máš masírovat?
0: No jasně, normálně, že jo, ty no. Jsi v páru, já taky, takže kdo vy jste v páru, nebo klidně poproste děti, to úplně jedno.
1: A když jsou single, ale... tak ne?
0: Tak
1: když
0: jako
1: by byl
0: si...
1: někdo single, tak nemůže?
0: Můžeš si mastit nohy sám, ale jako nevím, jestli to pomůže. Dejte si masáž nohou, protože jak říkal David, jsou tam různé body a ty jsou třeba někde mezi
1: já.
0: Nevím,
1: to mi, já to už jsem chytl.
0: Ty už chytl
1: něco.
0: Bod?
1: Ne, mě něco zabolelo teďka, jsem si šál tady na pod maličkem, tam je co?
0: Ježiš, to jsem zapomněla.
1: A tak víš někde, kde si nahmatám nějaký bod?
0: No mezi palcem a tím druhým prstem dalším, tak tam je taková mezírka tam a tam, když si zmášeš, jak to by měl být, myslím, močák.
1: Močák. No nic, mě se začalo chtít na záchod, takže jak se si na to teďka šáhl. Takže pouštíme muziku, vy si vrťte svýma nohama, hezky si je masírujte, jo. Dneska den vrtění prstů na nohou, prostě nic víc jako nic lepšího dneska nezažijete.
0: Takže až jdete z práce, já už nemůžu nic dělat, nemůžu ani umývat nádobí nebo dávat nádobí do myčky, já musím dát svým nohou svobodu. Tak. Ale ještě u gauče.
1: Zavrťte a může to být samozřejmě i při rytmu našich písniček, tedy písniček, které jsou v našem playlistu. Na Hit Radio City Brno teď legendární Vet, Vet, Vet. A my jdeme vrtět. Prstíkama na nohou.
0: Vrtím.

0: Lady Gaga a taky my dva, David Peťa, ale už ne moc dlouho, pak už to přenecháme dalším a těšit se můžete dál na ty největší hity. Ale teď ještě otevřeme takové trošku malé hudební okénko, narozeninové, protože dneska slaví Brňačka, skvělá zpěvačka, herečka, ty jsi tady měla i na rozhovor.
1: Ano, neuvěřitelně jako pokorná duše a asi víte, o koho jde, je to Hanka Holíšová, která slaví.
0: V čem je tak speciální? V čem tě baví?
1: Víš, co mě baví, jak je bezprostřední, na nic si nehraje. Já nevím, i tady byla, pila vodu, po sobě si umila sklínku. No pila vodu, to, že byla pila vodu, to není speciální. Ale taková pokorná, já nevím, jak to jinak vysvětlit. A ty jsi ho viděl, ne?
0: No hlavně my jsme spolu po tom rozhovoru. Ty jsi ten rozhovor vedla, no. Ale já jsem s ní vedl potom další rozhovor mezi dveřma. My jsme se nemohli rozloučit. No. Fakt, my jsme kecali. A já nevím teďka o čem. O zvládání podle mě trémy nebo nervozity, takového toho, že prostě člověk sice jako se tváří, že ho to hrozně baví ta práce a jako ona fakt baví, ale zároveň i trošku vysává ta práce, kterou dělají umělci.
1: Ale dělají skvěle. Já třeba nemůžu zapomenout na to, jak vystupovala v soutěži Tvoje tvář má známý hlas.
0: Mm-hmm. To si pusté, spoustu videí najdete na internetu. Zdravíme Haničku Holíšovou, no ale koho nesmíme opomenout, to je taky zpěvačka Jerry Halliwell, bývalá Spice Girls.
1: Hele, to se hodí, protože dneska už má konečně pršet.
0: A taky Donna Lewis. A tohle taky znáte z našeho éteru. Tohle je jako jedna z nejvíc pohodových uklidňujících písní, kterou znám.
1: To je přímo med namazaný na chleba s máslem.
0: No a můžeme zmínit asi taky Purple Rain, což je album Prince. A dneska je to pozor 42 let, co Prince vydal své průlomové album. Na něm byla i tahle skladba. A když jsme u těch desek, tak nesmíme opomenout ani na Brouky.
1: Počkej, proč tam poušíš tuhle písničku jako Help, I need somebody, ty mě chceš vyměnit nebo co?
0: Ne, vůbec ne, však s tebou mě je dobře, ale skupina Beatles vydala album Help před 61 lety právě v ten dnešní den. Takže naše hudební okénko uzavřeno touhle informací, ale věřím,
1: že... Ale Hit Radio Classic otevřeno po 18. hodině.
0: Jo, myslím si, že každý si přijde na své po 18. hodině právě na ty staré šlágny, na které se můžete těšit. 80, 90 a hity milénia. A my dva zase zítra živě z festivalu Hrady.cz. Tak čau.
1: Mějte se.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
6: Právě probíhá maraton hudby Brno. Vyberte si z více než stovky jedinečných koncertů a zažijte skvělou festivalovou atmosféru. Vstupenky na goout.cz.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Dámy a pánové, následující okamžik včera nebyl. Kruh se uzavírá. Marcel, promiň, že to trvalo tak dlouho.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V centru Brna v opuštěné ulici za sjezdem na Heršpickou ve směru na Židenice probíhají práce na silnici. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Krajský soud v Ostravě začne v pondělí projednávat rozsáhlou drogovou kauzu mezinárodní organizované skupiny. Podle obžaloby obchodovala s červeným fosforem, určeným k výrobě pervitinu. Skupina zajišťovala dovoz látky z Ukrajiny, její distribuci v Česku i prodej do Polska. Důležitý lék na rakovinu prsu dál chybí. Ministerstvo zdravotnictví avizuje mimořádný krok, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Voráň.
4: Aktuálně řešíme dodávky léčiv s tamoxifenem z jiných zemí Evropské unie v rámci takzvaného zvláštního léčebného programu. Ten umožní, aby lékárny mohly připravit pro pacientky individuální balení na dobu léčby 2 měsíce, tedy na překlenutí doby do dalších stabilnějších dodávek.
3: Takto připravené léky budou dále plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Jejich kvalita, bezpečnost i účinnost zůstávají zachované. Knihovna Václava Havla chce představit svůj název v nejbližších týdnech. Havlovo jméno užívat už nesmí. Nemá souhlas bývalé první dámy a vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Nemá se také podílet na organizaci prestižní ceny Václava Havla. Knihovna se snaží respektovat právní stav. Německo by mohlo kvůli nízkému stavu hladiny řek pozastavit zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Nedostatek vody v Rýnu, ale i v Dunaji či Labi komplikuje přepravu zboží a mohl by mít dopad na růst celého německého hospodářství.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: V průběhu noci většinou oblačno, zataženo na západní Moravě a ve Slezsku, místy přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty 21 až 17, na západě a severu Čech kolem 14 stupňů. Zítra většinou polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě pršet. Nejvyšší teploty 24 až 28, na jihu Moravy zítra odpoledne tropických 30 a vítr slabý od severu.
5: 18. hodina odbyla, co se děje, to už víte. My pro vás teď máme připravené další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý den.

Tohle byla partička Bananarama, která si půjčila Beatlesovské Help. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, dnes s datem 6. srpna. Jsme odstartovali to čerstvé vydání, které nás vezme zase zpátky v čase a zase bude servírovat to nejlepší z 80., 90. a milenia. Za chvilku partička Dream, Things Can Get Only Better. Každopádně teď vyrazíme na sever, za Roxeťáky. Ze Švédska pochází tahle dvojice, Roxette, která se po 10leté pauze vrátila zpátky na hudební scénu, byť v té změněné sestavě. Každopádně Roxette za sebou mají skutečně bohatou kariéru a hlavně jeden velký hit za druhým. Milk and Toast and Honey, tak to je velká pohoda, kterou startuje čtvrteční podvečer tady u nás na Hit Radio. Tak díky, že jste si nás vybrali jako parťáka a přejeme hezký poslech.

Tohle je slibovaná partička Dream. Things can only get better. Tohle byl návrat do roku 1993. To písnička vyšla poprvé jako single. Tehdy ale žádný zázračný úspěch nezaznamenala a tak to Dream zkusili znovu, když ji o rok později dali na svou desku Dream On. No a potom si ji všimli fanoušci a už zaznamenala ten úspěch po celém světě. Tohle jsou Baby Bird a písnička Your Gorgeous. Skvělá záležitost z roku 1994, kterou pokračujeme na Hit Radio.

0: Fantastická věc, která by se dala poslouchat pořád dokola, partička Baby Bird a Your Gorgeous, ladíte Hit Radio. Je to v podstatě takový ten známý termín One Hit Wonder, tedy jediný hit, kterým kapela skutečně dokázala na hudební scéně prorazit. Tehdy se s písničkou Your Gorgeous dostala až na třetí příčku britské hitparády, to je jedna z těch nejprestižnějších na světě, takže opravdový úspěch. Jak to bude na Hit Radio vypadat dál? Máme nachystanou skupinu MIG 21, dáme, a taky Lauru Brenigen. I na tohle se můžete těšit už za pár minut v našem vysílání, tak užívejte čtvrtek.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle byla chlapecká, hudební, taneční a stripterská skupina z Prahy 5 Smíchova, jak Jirka Macháček rád říká na koncertech. Partička, která si říká MiG 21, malotraktorem jsme se projeli na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a taky ty nejlepší hity milénia. Vám budeme hrát až do 21. večerní. No a teď se vrátíme zpátky na taneční parket. Připomeneme písničku, za kterou stojí Elton John, Don't Go Breaking My Heart. RuPaul udělal remix, ten je oficiální, Elton John to všechno schválil, dokonce spolupracoval. No a právě jejich ještě tanečnější verzi teď na Hit Radio posíláme mezi vás.

0: Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Tohle to je hodně opomíjený single Michaela Oldfielda. Nevyšel na žádné desce, pouze samostatně, jmenuje se Pictures in the Dark. A my jsme ho teď rádi připomněli ve vysílání. Mimochodem, taková unikátní záležitost, ten ženský hlas nepatřil Maggie Reilly, kterou známe třeba z Get to France anebo Moonlight Shadow. Byla to Anita Hegerland. Taky Barry Palmer se podílel vokálně na této písni a hodně mladý velský chlapec, tehdy známý pro svůj soprán a chorál, Alec Jones. No a velkou zajímavost je, že i sám Mike Oldfield si zaspíval v této písni, což u jeho singlu není úplně běžná záležitost. Tohle je Falco, to jste určitě poznali. Trocha angličtiny, trocha němčiny a písnička Out of the Dark. I takové budou příští minuty tady na Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic do konce hodiny nabídne třeba ještě kanadskou skupinu Nickelback. Somebody, velká romantika, i to pro vás máme připravené, tak držte vlnu.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Další velké jméno hudební scény, Tanita Tikaram, zpěvačka, která má na triku singlovku Twist in My Sobriety, věc, která nás dovedla k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který i v té příští hodině nabídne dalších 60 minut toho nejlepšího z 80. 90. a milénia.

Pokud jste si v 80. takzvaně chtěli vyhodit z kopítka na tanečním parketu, zašli jste za DJem na diskotéce a objednali si písničku Sit and Wait. Sidney Youngblood je autorem singlovky, která teď hrála na Hitrádiu. Posloucháte to nejlepší z 80. 90. a milénia. Na programu je hudební speciál Hitrádio Classic. My pro vás vybíráme to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Přesuneme se tentokrát do 90. Pokud jste si naopak na takové diskotéce chtěli zaploužit, tak jste si objednali Annie Leno. Why? Tak to je píseň, kterou pro vás máme nachystanou právě teď. Za chvilku dáme prostor taky našim slovenským kolegům. Skupina No Name je nachystaná Žili, tak to je věc, kterou budeme hrát v příštích minutách. Teď ve čtvrtek 6. srpna vám 7 minut po 19. přejeme hlavně dobrý večer a užívejte.

0: Všude zdejší je skupina No Name. Je pravda, že v Čechách hraje možná častěji než na Slovensku. Takže možná ještě letošní léto stihnete nějakou městskou slavnost nebo festival, kde si budete moci No Name vychutnat naživo. Teď jste každopádně s Hitrádem čekat nemuseli vůbec na nic, protože Žili jsme hráli 14 minut po 19. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, který bude pokračovat třeba se zpěvačkou Nanou. Takhle na pohodu si hrajeme ve čtvrtek večer. Čtvrtek to je takový malý pátek. Tak doufám, že už to s námi hezky, pohodově a příjemně doklepete. No a že už pomalu vyhlížíte ten nadcházející víkend, který pro vás snad bude volný a budete si ho moct náležitě užít. Hit Radio vám pochopitelně bude dělat společnost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi, kdo vybírá podlahu?
3: Ty.
2: A kdo jí položí?
3: Já.
2: Super, jedeme do Baumaxu.
4: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
2: Luxusní vzhled.
4: Snadná pokládka.
2: Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Léto je v plném proudu a právě posloucháte žhavou novinku Ronana Keatinga. Asi tohle bychom řekli před 26 lety. Jo, na Hit Rádiu se vracíme do historie. Teď jsme si nabídli hit čistého milénia. Ronan Keating zpíval o tom, že život je občas jako na horské dráze. I po 26 letech tohle moudro platí, ale to je na životě vlastně to hezké. Life is a roller coaster jsme hráli právě teď a hudební speciál Hit Radio Classic pokračuje dál výběrem toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Pointer Sisters, I'm so excited, to dobře znáte a to vám budeme hrát za chvilku. Nejprve Saudi a Trash, věc, která už teď letí mezi vás s přáním toho nejlepšího čtvrtečního večera.

Alice Legendy, Pointer Sisters. I'm so excited. Singlovka, kterou jsme slibovali. A sliby plníme nejen o Vánocích. Posloucháte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic. To byl hudební návrat na časové ose zpátky do roku 1982. Mimochodem i tohle je single, který uspěl až na podruhé. V roce 1982 to úplně nedokázal, až o dva roky později, kdy si vydavatelství řeklo, mě to škoda, aby tahle písnička zapadla v hudebním archivu, v hudební historii, a tak se pokusili udělat ještě jeden vstřícný krok. I'm So Excited vydali podruhé a tehdy skutečně pobláznila celý svět. A blázní do dnešních dní, protože mimochodem byla součástí také celé řady animáků, ať už v tom originálním znění, nebo třeba v kavrech. Takže pokud jste viděli Shreka, a já věřím, že jo, nebo Simpsonovi, taky seriál Přátelé, tam všude tahle singlovka taky mimo jiné zazněla. Nelly Furtado bude hrát. Další skvělý hudební návrat. Nelly Furtado má kořeny v Portugalsku a jinak pochází z Kanady. All good things come to an end. Tak to je věc, kterou pro vás máme na Hit Radio připravenou. A hrát ji budeme už za chvíli pro lepší náladu.

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Manic Street Preachers nám dělali společnost, ale chce před 20. večerní Design for the Life. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Připravit plesové šaty a taneční boty, jdeme si dát tango. Ingrid pokračuje v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas.

Tohle byla partička, která si říkala Symbol, singlovka Gold, se teď připomněla tady na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik, takhle skvěle jsme otevřeli další 60-minutovku toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Nirvana, rok 1991 a legendární deska Nevermind, na ní se objevila celá řada známých písní, mezi nimi rozhodně panovala singlovka Come As You Are. No a právě tu teď budeme připomínat. Za chvilku i Susan Vega, Luka, i na to se můžete těšit.

Nové Susan Vega a písnička Luka. Tehdy se otevřelo jedno velmi důležité téma, o kterém se ve své době moc nemluvilo, a to je domácí násilí. Susan Vega právě to komentovala v písni, kterou jsme teď připomněli. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás i nějaké to hezké téma, Because the Night je skvělá party věc. Coro a Teresa, tak to bude hrát v příštích minutách. Taky Michael Sembelou, Maniac nebo Mňágáš Dorp. I tento hudební projekt máme nachystaný. Písnička pro tebe bude hrát už za chvilku.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Naháněli tady desetiletýho želváka Lea. Jméno Leo, pro želvu je boží, který utek z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utek z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém krunýři. Mně to přijde geniální, tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
2: Leo Tryskáč.
3: Pachatel utekl ze svého výběhu.
1: Leo Tryskáč.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

písnička pro tebe byla pro úplně všechny a pro dobrou náladu. Jako parťáka pro čtvrteční večer jste si vybrali Hit Radio, hladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě do konce aktuální hodiny vám do uší dáváme výběr toho nejlepšího, co se skrývá v našem hudebním archivu. Teď jedna, chce se mi říct, legendární věc. Emilia, Big Big World, určitě to znáte. Tak hlasitost pořádně doprava. Za chvíli třeba Mr. President, JoJo Action.

Nejen pro písničku Coco Jumbo je znám hudební projekt Mr. President. Tohle byla singlovka JoJo Action. Skvělá věc, která nám poslední 4 minuty dělala radost na Hit Radio. Který ze zpěváků má největší kadenci slov? V Čechách by to byl Michal Tučný. V zahraničí by šlo o souboj Johna Scatmana a Eminema. Druhý jmenovaný má ale zápis v knize rekordů. A navíc se už za chvilku taky prožené naším playlistem. Kromě Eminema do konce hodiny třeba taky Jennifer Rush nebo Rockwell. Užívejte čtvrtek, ladíte Hit Radio.

No jo, tak to je velkolepé finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hráli jsme vám poslední 3 hodiny, to nejlepší z 80., 90. a milénia a pokračovat v tom budeme zase zítra, tradičně úderem 18. hodiny. Tak se těšíme, doufám, že vy taky. No a na Hit Radio pro vás teď máme další skvělé hity. David Guetta a Sia, ti stojí za singlem Titanium, taky Mark Ember, Belong Together a do třetice slíbíme třeba ještě zpěvačku Pink, v příštích minutách její Raise Your Glass, další velká legendární záležitost. Užívejte čtvrteční večer.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr.brno.cz.
3: Na Špilberk se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
4: Hit Radio.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: pravda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Na Špilberk se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepšuj si náladu.
2: Zlepšuj si náladu.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr Brno CZ.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.

0: vidím.
1: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je?
4: To je Stalpe.
3: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: má teď nově BTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop btnškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btn-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka btn-škopek.cz.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr Brno CZ.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je?
4: To je Stalpe.
3: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
1: Na Špilberk se vrací Tábor pod Hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Hit Radio City Brno. Pivoteka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivoteka BTL-škopek.cz.
1: Paráda! Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
0: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.